0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
6: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: se dá.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
0: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
2: A tomu říkáte rychle?
4: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
5: Jsme Klasik Praha.

0: vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

Posloucháte Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Vítejte u dalšího dílu pořadu Na osobní notu na Rádiu Klasik Praha, u kterého vás vítá Mirka Časarová. Můj dnešní host je česká pěvkyně, sopranistka. Je držitelkou ceny Classic Prague Award 2018 za nejlepší komorní výkon, ceny Thálie 2019 za Julietu Bohuslava Martinu. Se svým profilovým albem Fidile získala prestižní ocenění BBC Music Magazine Awards, je solistkou Národního divadla v Praze, ale můžete ji vídat i na dalších českých scénách, ale hlavně nejenom českých. Pravidelně vystupuje v zahraničí. A na konci letošního léta se vrátila z festivalu v Glyndebourne, kde s triumfálním úspěchem zpívala Janáčkovu Káťu Kabanovou. Zcela určitě je vám jasné, že dnes si se mnou na osobní notu bude povídat Kateřina Kněžíková. Katko, vítej.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Katko, stojíme na začátku nové sezóny, ale pojďme se vrátit k létu, které si strávila v Glyndebourne. Jaké to tam bylo?
1: Bylo to tam kupodivu odpočinkové, musím říct. Člověk se soustředí jenom na jeden kus, i když během toho zkouškového procesu, který probíhal od pondělí do soboty, jsme teda sil neušetřili a měli jsme volný jenom jeden den, ale člověka to tak nějak nabije, má dojem, že vytváří něco krásného a smysluplného. Takže já jsem si vlastně užila prázdniny v nádherném duchu.
0: Jak dlouho jsi tam byla? Jak dlouho trval zkouškový proces?
1: Byla jsem tam 9 týdnů, přičemž jsme první premiéru, první představení měli 3. srpna, čili do té doby jsme zkoušeli a přijeli jsme tam, já pořád mluvím v množném čísle, protože se mnou ještě cestoval můj kolega z Národního divadla Jaroslav Březina.
0: Ano, ano.
1: Jsme tvořili takový tandem, takže já jsem tam byla od posledního týdne v červnu, takže zhruba 5 týdnů.
0: Ale pokoje jste neměli společné, že?
1: Ne, neměli, ale měli jsme společný dům. My jsme si řekli, že budeme sdílet bydlo a festival nám nabídl nádherné bydlení. Takže
0: no, tak
1: jsme měli obrovský dům, kde nás navštívilo spousta přátel a samozřejmě i moje rodina.
0: A tak jste si vyvářeli vzájemně?
1: Ano, vyvářeli jsme si vzájemně, protože Anglie je pověstná úžasným jídlem, obzvlášť zeleninou a ovocem. Takže jsem častokrát dělávala různé maso na grilu a k tomu dušenou zeleninu, na páře zeleninu a saláty. Takže to bylo vlastně strašně příjemné strávení těch 9 týdnů.
0: A jaký je Jarda strávník, když mu předložila zeleninu dušenou na páře, jak se na to tvářil?
1: No, on byl úplně nadšený. Hlavně, no. On má rád taková jídla, teď vypadám, jak kdybych mluvila jako jeho manželka. My jsme byli takové duo manželské od do.
0: Od do, ano.
1: Ano, přesně.
0: Na dobu určitou.
1: Na dobu určitou, tak to jsem hledala. Takže, co jsem uvařila, tak to snědl a byl rád. Tam se opravdu dobře jí.
0: Tak to je ale ideální situace. A vařil někdy také Jarda?
1: Velmi zřídka, ale Jarušek zase dělal jiné věci, takže my jsme si krásně vycházeli vstříc a myslím, že to bylo opravdu nádherné strávení společného času, nejenom na zkouškách, ale i po nich.
0: Tak to jsem ráda, že jsi zvládla takhle krásný čas. Ty jsi říkala, že tam za tebou přijela tvoje rodina. Podnikali jste také nějaké výlety, kde jste se tam byli na nějakém zajímavém místě podívat?
1: Tak když oni přijeli, tak já jsem ještě vlastně dost zkoušela, takže jezdili různě do Brightonu a na různé hrady Hastings navštívili a potom jsme my společně až se trošku, protože tam je takový způsob, že 2 dny má člověk volno mezi představeními a mezi těmi hlavními zkouškami. Mm-hmm. Takže tam člověk si dokáže i odpočinout nejenom na bracil, ale i taky jaksi trošku mentálního pozdvižení člověk může nasát. Takže jsme navštívili úžasný hrad Arundel, to je jako 5 našich Karlštejnů.
0: To takhle byl obrovský.
1: Obrovský zážitek pro nás, pro všechny. Navštívili jsme, byli jsme na Seven Sisters, to je taková procházka po pobřeží, takovýma kopečkama,

0: Proč ne?
1: Ale brblají, ale je jim to
0: prdplatné,
1: jako prdplatné, protože my to vždycky prokládáme, ta menší jako nevydrží tou pozorností tolik, jako třeba ta větší v jejím věku, mm-hmm. když se na to takhle můžu s odstupem podívat, ale vždycky to kompenzujeme nějakou zábavou, že například na tom hradu Arundel jsme ho navštívili, když tam byly nějaké rytířské dny pro děti, mm-hmm. takže spoustu tvoření, spoustu atrakcí, takže si to myslím všichni užili a ten hrad je teda přenádherný. Kdo může jet nebo pojede do těch míst, kdy, tak tohle doporučuji vřele. To je něco neuvěřitelného. Já jsem plakala v každé ložnici a že jich tam mají
0: hodně. A co tě tam nejvíc dostalo? To vybavení nebo ta atmosféra?
1: Vlastně nejvíc dostalo, že ten hrad je stále obýván těmi majiteli a jsou tam. Oni zpřístupňují ten svůj majetek nebo část toho hradu těm lidem, kteří se tam přijedou podívat. A je to rodina, která, a to jsem nevěděla, což je hrozně zajímavé, vlastně pořádá tu obrovskou ceremonii při korunovaci krále či královny. To nespadá pod královská bedra, ale pod tento rod. Mm-hmm. Arundelský, ještě tam je Arundel něco, to už si nepamatuju. A tam v jedné té jídelně je taková obrovská vitrína, kde jsou vystavené ty obří zlaté poháry, které ta královská rodina dá tomu rodu jako díky, že tuto ceremonii zaštítila, zorganizovala. Mm-hmm. Je neuvěřitelné. Oni opravdu pořád to tam jako cvrliká. Ta historie se pořád z generace na generaci. Mám pořád pocit, že to tam je živé.
0: To je úžasné.
1: Je.
0: To jsi mě úplně teď navnadila, musím tam jet.
1: Je to fakt nádherný místo, no a ty anglické zahrady, myslím si všude, i v běžném městě, malém městě, jako je Lewes, které je blízko Glyndebourne, kde většinou lidé jsou ubytovaní, je to nejbližší, ano. Větší město, takže tam prostě každý obyčejný v uvozovkách park má svoje kouzlo a nemusí to být jenom tím, že tam jsou ty pověstné anglické trávníky.
0: Jasně.
1: Ale zkrátka, no já bych o té Anglii mluvila dlouho, já jsem úplně napumpovaná tou absolutně otravnou energií pozitivní, která myslím si, že za chviličku přejde.
0: Cítila ses tam jako doma?
1: Opravdu jako doma. Já kdybych tam měla svoji rodinu k dispozici pořád, tak já bych se tam snad odstěhovala.
0: Panečku.
1: Mě ta anglická, to anglické gentlemanství, které potkáte i v obyčejném obchodě, mě to fascinuje.
0: To je nádhera. Katko, my si dnes nejenom povídáme, ale také si pouštíme hudbu. Ty si pro začátek vybrala La Bonne Chanson číslo 3 Gabriela Fauré, a to v podání mezzosopranistky Véronique Jean a souboru I Giardini. Proč zrovna tato píseň?
1: Já jsem tu píseň vybrala, protože jsem měla možnost ji zařadit na program na Dvořákovi Praze, kde jsem byla kurátorkou celé dvořákovské řady Dvořák Collection. A hrozně se mi ta píseň líbí, je z cyklu La Bonne Chanson od Gabriela Faurého. A já vůbec francouzskou hudbu miluju a to je taková klidná, lirická, zamilovaná, nádherná píseň.
0: Ano, slyšeli jsme v úvodu našeho pořadu a další píseň je taky úžasná. Ty jsi mi napsala, že mohu pustit cokoliv od Nat King Cole'a.
1: Ano.
0: Což mě udělalo obrovskou radost a nemohla jsem zvolit jinak než píseň Smile.
1: No, tak rozhodně, to je prostě evergreen, který mě v autě, když někam jedu, já si totiž v autě buď pouštím rádio, anebo hudbu tohoto typu, protože mě to naladí. A když si pustím operu nebo nějaké písně, které se třeba učím, tak mám takový dojem, že se mi ten hlas, ten krk už nastavuje tak do toho, že budu jako muset začít něco produkovat, budu muset zpívat, kdežto u této hudby se úplně uvolním, dobře se mi cestuje, byť to jsou vlastně takové náladovky a neuspává mě to ku podivu jako některé operní kusy, takže já jsem úplně spokojená, že jsem mohla tady doporučit nebo jak si sdílet s posluchači tak nádhernou hudbu.
0: Máme tu Smile a Nat King Cole.

0: Dozněla píseň Smile, píseň, která je zkomponovaná na téma z filmu Modern Times a je z roku už 1936. Hudbu napsal Charlie Chaplin a dokonce jsem se dočetla, že on se pro tuto svou píseň inspiroval Toskou Giacoma Pucciniho.
1: Já se vůbec nedivím, protože já tam pořád cítím ty harmonie. No. A takové to dobré muzicírování, dobrý zpěv, vlastně jednoduchost v tom nejlepším slova smyslu.
0: Takže to byla píseň Smile a Charlie Chaplin a někde v pozadí schovaný Giacomo Puccini. My si dnes povídáme v pořadu na osobní notu s naší vynikající sopranistkou Kateřinou Knižíkovou. Káťo, my jsme si povídali o Glyndebourne a o tvém stvárňování Káti Kabanové. Ještě se zeptám na jednu otázku. Jak zvládáš odloučení od rodiny, když jsi takhle dlouho daleko?
1: No, já to zvládám dobře. Myslím si, že všichni to zvládají dobře. Já nechci, aby to vyznělo tak, že jsem nějaká sobecká matka, ale do určité míry ten pěvec opravdu sobecký být musí, protože já znám spoustu chvil, kdy plačící dítě, neutišitelné dítě, jsem musela odložit noty a věnovat se samozřejmě svým mateřským povinnostem. A potom po nocích jsem to doháněla. Ten život není tak jednoduchý a tak jako krásný, nebo pohodový, možná lepší slovo, jak by se zdálo, protože to, na co diváci nebo posluchači, návštěvníci divadel přijdou a vidí, tak je to taková jako krása v tom, že člověk musí vypadat, že je to hrozně snadné a zatím se skrývají ty hodiny, to, jak to je těžké, to pominu, ale hodiny, hodiny, studia na škole, potom v práci, v divadle, doma a člověk opravdu musí být do určité míry sobec a já byť jsem vždycky inklinovala k tomu mít rodinu, tak máme s Adamem, s manželem prostě takové nějaké pravidlo nevyřčené, že chápeme, i vlastně děti chápou, holky, že když je představení, tak ideálně, když si můžeme trošku jako ducnout, odpočinout.
0: No jasně.
1: A ta Adélka starší, naše dcera, ta vždycky jako nezapomene zavolat, když jsem někde. Přeju ti, maminko, krásné představení a Baruška zdraví. Myslím si, že to naše povolání jako chápou a nedělají, nehážou nám ty klacky navíc. Těch klacků je vlastně kolem tolik, že oni vlastně chápou, jaké to povolání je.
0: To je krásné mít takovouhle podporu a pochopení. A ty jsi hovořila o těch hodinách studia, což je naprostá pravda. A jak relaxuje Kateřina Knižíková?
1: Ten relax mi musí někdo udat. V Glyndebourne mi to bylo udáno tím jejich systémem práce, což s odstupem času já naprosto kvituju, protože to si taky málo kdo, i my možná sami umělci, když jsme pořád v tom zápřahu toho repertoárového divadla, těch koncertů, častokrát si nezvědomíme, jak to je úžasné se věnovat jedné produkci na jednom místě, nikam člověk nejezdí a ty síly má člověk pořád. A když je unavený, tak vlastně ho to nabíjí, protože má pocit, že udělal nějakou krásnou smysluplnost. Ale potom to přejíždění ještě do toho, ta škola, děti, ten relax tam opravdu jako málo kdy mám.
0: Takže ti ho musí agentura zapsat do kalendáře.
1: Já si píšu.
0: Píšeš
1: volné
0: si. A volné dny. Ano. A ty držíš.
1: A ty držím. Ano. To jsem se musela naučit, bohužel. Mě to život naučil. A dokonce si už dávám i dovolené ideálně, když mají děti prázdniny, tak se snažím tam nic si nedávat, prosit divadlo o uvolnění. A i s tou agendou, co máme my dva s manželem dohromady, tak je to hrozně těžké, protože on třeba odjel na konci srpna a já v ten den jsem se teda vracela z Glyndebourne a jsme se minuli. A kdyby mě divadlo nepustilo s holkama v půlce října za ním, když oni mají prázdniny, tak my se vidíme až v lednu.
0: No, to je šílené.
1: Takže půl roku a ono to potom už jako není moc udržitelné. Už tak je to, myslím, na hraně. Takže se snažíme oba nějak to vyvažovat. Já mě to jde teda míň, protože mám dojem, že jsem se teďka tak nějak rozjela. Adam už je v tom rozjetém vlaku pár let, takže myslím si, že má větší manévrovací prostor. ale vždycky je to náročné. Mojí relaxací, abych se vrátila k tomu.
0: Ano, ano, to, já bych tě tam vrátila
1: je,
0: za chvilku.
1: Je zahrada. Já jsem šťastná, že jsme před pár lety pořídili dům, kde mají holky zahradu a já se tam můžu vrtat v hlíně. Je to věc, kterou vidím hned, nemusím na to čekat několik let. A když mi to takzvaně chcípne, tak to koupím nové. Já vím, že to je hrozné, já nejsem žádný zahradník, ani nemám zelené ruce, jak se říká, ale pro mě zahrada je relax. Já když můžu poslouchat ticho a všechny ty ptáčky, kteří tam lítají, a přitom se hrabat v hlíně, být spocená a potom mít večer dobrý pocit z té práce, kterou vidím hned,
0: ano.
1: Tak to je super.
0: A jedeš radši kytičky nebo zeleninku?
1: No, já myslím si, že ze zeleniny by nebylo vůbec nic, protože to by nemělo šanci ani jako vyklíčit. Holky vždycky přinesou ze školy nějaké naklíčené hrachy nebo jahody.
0: No, muška, nevím, mě nosí Maruška furt.
1: Ale já jsem úplně nemožná v tomhle. My jsme minulý rok, když totiž člověk je na jednom místě, v to dané období, kdy zelenina například roste, tak fajn. Minulý rok, minulé léto jsme měli hrášek a saláty, tak to bylo fajn, protože člověk u toho byl,
0: jasně,
1: zalíval to, staral se o to. Ale ty květiny jsou jednodušší, my máme ještě takový zavlažovací systém kolem domu, takže to bych řekla, že 2/3 květin přežije.
0: To tak funguje samo prostě.
1: Tak to nějak žije samo.
0: Dobře, pojďme si zase pustit nějakou krásnou hudbu a je to podle mě jedno z nejkrásnějších Ave Marie, jaké kdy bylo napsáno. A je to součástí operního repertoáru, je to z opery Giuseppe Verdiho Otello. Zpívá nedostižná Mirella Freni. Proč zrovna toto Ave Maria? Desdemona už tě potkala nebo tě nepotkala?
1: Právě, že budu letos vstupovat do inscenace ve Státní opeře. Bude to můj debut v té roli.
0: Ano.
1: A já tu roli toužím zpívat vlastně, co znám Verdiho, co znám Mirellu Freni, co znám zkrátka tu operu. A já mám dojem, že se tam zastaví úplně celý svět. Celý bzukot, veškeré počínání. Je to teda nářez ta opera, ale já se na to hrozně moc těším. Hrozně moc.
0: To věřím a chápu. Já mám u této opery pocit, že když budu naprosto upřímná, tak Otello mě jako fakt moc nebere. A pak přijde tato, to čtvrté dějství a ta píseň o Jivě a to Ave Maria. Ano. A tam je všechno, co mi vynahradí celou
1: já
0: tu operu.
1: Já už mám si kůži jenom, když o tom mluvíš.
0: Ano, to je, ano, tam se opravdu zastaví čas a tam je všechno. Tam je všechno. Tak si pojďme pustit Ave Maria z opery Otello Giuseppe Verdiho. Zpívá Mirella Freni a Filharmonia Orchestra řídí Giuseppe Sinopoli.

0: Na Rádiu Klasik Praha v pořadu Na osobní notu nám právě dozněla árie z opery Otello Giuseppe Verdiho. Byla to nádherná modlitba Ave Maria v podání Mirelli Freni. Hrála nám Filharmonia Orchestra, kterou řídil Giuseppe Sinopoli. A to vše byl výběr mého dnešního hosta, sopranistky Kateřiny Kněžíkové. Katko, máš nějaký rituál před zpíváním? Něco, co po každé musíš udělat před každým představením nebo před koncertem?
1: Ano, ideálně se dobře rozespívat. Teda tak.
0: A dobře se vyspat.
1: Vyspat, no, to už to umím, i když se nedobře vyspím. Člověk zkrátka sáhne do těch nějakých rezervoárů svých energetických, ale já se rozespívávám při tekoucí vodě. To je takový můj rituál.
0: A musí téct na tebe, nebo si ji pustíš jenom
1: No, ideálně na mě, takže si dokážeš představit ty účty za vodu. Ale mám ráda ten zvuk, to šustění, šumění té vody mě hrozně uklidňuje. Aha. A samozřejmě, když není sprcha, protože v divadle já se nerozespívávám, já už přicházím do divadla. Tam se divíme potom v tom divadle. Přicházím tam už rozespívaná a už to takzvaně jenom jako doklepnu.
0: Ale víš, že bys ty účty za tu vodu mohla přenést do toho divadla?
1: To bych mohla, vidíš, to mi nenapadlo, no. Ale tam zas nemám to svoje doma.
0: No jasně,
1: jo?
0: Ano, to je pravda. Tu kachničku, víš.
1: Ano, ta kachnička, ta prostě nesmí chybět snad v žádné pěvecké koupelně.
0: Takže to je tvůj rituál vlastně.
1: To je můj rituál. Já totiž nerada se spolehám na něco, co bych zapomněla, což je dost možné. Ano. Nějaké předměty u mě úplně nefungují. To bych určitě zapomněla. Mám ráda s věkem větší klid, než když jsem mívala. To mám ráda. Raději nikam nespěchám a udělám všechno s rozvahou. Ale to jsou spíš moje mentální rituály, než nějaké předměty, jako třeba Pavarotti, jeho pověstný kapesníček s uzlíčkem. A myslím si, že snad v kapse nosil ještě skobu.
0: Tak to
1: zahnutou, mám takový dojem. Takže já žádné předměty nemám a nejím některé věci, nebo nepiju mlíko.
0: No, tak jasně.
1: Nejím ty oříšky a čokoládu, co by mohla jako člověka podráždit, zahlenit, ale nespoléhám na nic, co je v exteriéru, spíš spoléhám na svůj vnitřní svět.
0: To je správně určitě. Já mám s tebou nádherný zážitek ze soutěže z Karlových Varů. Už o tom určitě dávno nevíš, ale já si to pamatuju do dneška. To je holka moje zlatá, takových 25 let třeba, 20 let. No, dobrá zpráva je, že vypadáme pořád stejně.
1: Aha.
0: Potkala jsem tě tam po úvodním kole na chodbě a povídali jsme si a já jsem se tě ptala, proč nesoutěžíš? A ty ses na mě tak podívala a povídala jsi mi. Já jsem se letos přijela podívat a příští rok vyhraju.
1: To jsem řekla.
0: To jsi řekla.
1: Ježíš, takhle prostě řekla, já jsem
0: ne,
1: byla.
0: Ne, vůbec ne. Bože, právě, že mě to tehdy úplně dostalo. Protože ono se to tak totiž stalo, víš. Ty jsi přijela ten příští rok a pozbírala jsi tam všechny ceny, co se dalo. A já jsem si říkala, ta Kačka to měla normálně připravený.
1: Já jsem si to vyprojektovala.
0: Ona si to fakt vyprojektovala. Řekla si, takhle to bude a ono to tak bylo.
1: Já si ale myslím, že opravdu ti mladí lidé na začátku té své kariéry nebo studia by měli mít tuhle tu determinaci v sobě danou, že vlastně nebudou počítat s žádným B plánem nebo C plánem.
0: Jasně, ano.
1: Že vlastně ta neohroženost člověku hrozně moc pomáhá a posouvá ho dál, protože tuto neohroženost a prostořekost již dávno nepěstuju. Vlastně vůbec už je mi to úplně cizí.
0: Ale mě tehdy přišla tak jako silná, tak strašně úžasně připravená na to, co bude a to naprosto zdravé sebevědomí. Ano, já na to mám a takhle to bude. A já jsem tehdy z tebe strašně čerpala. Víš, to nabilo člověka takovou sílou, že jsem si říkala, ty bláho, no tak já to taky zkusím.
1: Já vůbec nevím, jak se mi to povedlo. Já si na tyto léta vzpomínám s velkým úsměvem, protože si pamatuju, jak ve škole na konzervatoři na schodišti se mi všichni vyhýbali, protože měli dojem, že jsem strašně namyšlená loktařka, která si jde za svým. Ale já jsem vlastně, když jsem nastoupila na konzervatoř, tak já jsem toho hrozně moc neuměla a potřebovala jsem se zafokusovat na jeden směr a možná to vyvolalo
0: i možná určitý to dojem. Ano, jo.
1: A nebo stále si u mě, já vlastně nevím, co si lidi u mě myslí.
0: Ať si myslí, kdo chce, co chce, prosím tě, přesně tak. Ti, co tě znají, vědí, jaká jsi a ostatním to nemá smysl vykládat, ne?
1: No, asi ano.
0: A pamatuju si, jak jsme měli herectví s paní Šimikovou a připravovali jsme La Clemenza di Tito.
1: Ano.
0: Ty jsi zpívala Servilii a byl nádherný okamžik. Myslím, že za klavírem seděl Robert Jindra.
1: Jo, rozhodně.
0: Ano, ano, ano. Ano, a tam byl strašně dlouhý recitativ a ty jsi zpívala a končilo to větou Ecco la mano. A ty jsi takhle podala tu ruku a já jsem tehdy koukala na tu Šimikovou a ona jenom řekla, kam se hrabe národní.
1: Ježiš, to já si vůbec nepamatuju tyhle.
0: A to jsou takový střípky, který mě prostě uvízly v hlavě a mám je tam do dneška. A prostě už od začátku si byla naprosto výjimečná.
1: Já si myslím, že ta výjimečnost kvěla v tom, že jsem měla kolem sebe lidi, na které jsem se mohla spolehnout v podobě paní profesorky Šimikové nebo paní profesorky Marie Krombergerové, mé paní profesorky zpěvu a celého toho pedagogického týmu, který tam v té době byl, a myslím si, že jsme měli obrovské štěstí na skvělé osobnosti, které
0: ano,
1: nám
0: pravda.
1: Dali do vínku, do toho začátku, ten nejlepší základ pro ten start. Samozřejmě člověk potom přijde do divadla a má pocit, že vůbec nic neumí a zjistí to velice brzy a musí dělat proto něco, aby někam zapadl, aby se dál posunul. Vůbec to není snadné prostředí, ale ten základ byl teda položený hodně silně.
0: Ano, to je pravda. Ale já jsem tohle všechno vykládala proto, abych se tě zeptala na jednu otázku. Jestli je v tobě někdy ještě malá dušička, když jdeš zpívat?
1: To víš, že je. Já teda od určité doby, asi od té doby, co mám děti, jsem připravená líp na svou práci, než když jsem byla. Předtím jsem to brala takovým samospádem, že to teda jako asi vlastně půjde. Mm-hmm. Taková ta neohroženost. Samozřejmě se mi všechno dobře učilo. Najednou, jak člověk má míň času, tak si ho musí umět lépe zorganizovat. Mm-hmm. A to si myslím, že bylo pro mě podstatné, protože jsem byla připravená. Začala jsem se učit o mnoho dřív dopředu. Mm-hmm. A lépe. A za tím vším stojí další osobnost v mém životě a to je Mark Pincov, což je korepetitor Národního divadla, můj coach, můj mentor, mé vše, který mě provází, bych řekla, už takové, no, 13, možná 14 let.
0: Oh.
1: A který mě vlastně nenechá na holičkách nikdy, vždycky si na mě udělá čas a dá mi nejenom tu jistotu po té technické stránce, ale po jazykové, po hudební. Je to prostě takový balíček toho, co já jsem si vždycky představovala, že v divadle by mělo fungovat.
0: Mm-hmm.
1: A mám obrovské štěstí a spoustu dalších mých kolegů má štěstí, že takového člověka máme v ansámblu.
0: Já, ať si sem pozvu téměř jakéhokoliv zpíváka, tak vždycky padne toto jméno.
1: Protože on prostě ví spoustu věcí, umí to dobře naučit, byť vůbec není pěvec.
0: Mm-hmm.
1: Je to klavírista, ale má obrovské znalosti, zcestoval, mnoho kultur poznal, mnoho míst. A vždycky, když ho někam přijede, tak samozřejmě se naučí tu řeč, kde zrovna působí, takže on umí asi 7 nebo 8 řečí.
0: Ano, on je úžasný jazykově.
1: On je prostě úžasný a ty zkušenosti tam prostě jsou a on je umí předat.
0: Uh-huh.
1: A to je obrovská devíza.
0: Výborně. My si konečně poslechneme tvůj krásný hlas. Je tu píseň Die Nacht Richarda Strause. Zpívá sopranistka Kateřina Knižíková a na klavír hraje Jakub Hruša.

0: Dozněla nám píseň Die Nacht, kterou nám zaspívala Kateřina Kněžíková, a společně s ní jsme v hudbě Richarda Strause poslouchali Jakuba Hrušu. To není asi běžné, že Jakub Hruša hraje na klavír, viď? Je to tak?
1: To není běžné. Já s oblibou říkám, že mám na to monopol a doufám, že to tak, že to tak zůstane. To byly krásné námluvy, protože my jsme nejdříve vybrali nebo nahráli s velkou podporou teda Dvořákovy Prahy cyklus Vier letzte Lieder, čtyři poslední písně Richarda Strause s Bamberskými symfoniky pod taktovkou Jakuba. A já samozřejmě dlouho spolupracuju s dirigentem a s klavíristou Davidem Švecem na těchto klavírních recitálech a na CDčkách. A tak jsem měla potřebu ho oslovit také. A potom jsem si říkala, teď ten Jakub tak krásně hraje na ten klavír. To by mohlo být docela zajímavé to spojit. Takže tak jako on mě přesvědčuje na různá dobrodružství v podobě Libuše, Bedřicha Smetany, tak já ho přesvědčovala k tomuto krásnému úkolu. A on se toho zhostil nejenom nádherně, ale kdybyste všichni slyšeli, jak s jakým odhodláním a trpělivostí to všechno jako vycvičil, protože ty party klavírní, to je i pro zkušeného klavíristu, který to vystudoval, je to náročné dát tomu nejenom tu technickou preciznost, ale tu emocionální hloubku. A to bylo nádherné natáčení. Náročné, ale nádherné.
0: Stálo to za to. Katko, já jsem tu minulý týden měla také v pořadu tvého manžela Adama Plachetku a ptala jsem se ho na některé otázky, které teď položím také tobě. Uvidíme, jak jste se shodli.
1: To je jako na té svatbě.
0: Ano, jak na svatbě, ano.
1: Že vzvedají ty ceduličky ano. A okolí počítá, kolikrát se shodli. Tak.
0: Ne, tak takhle přísní my nebudeme, ale ptala jsem se Adama. Adame, pověs mi, co Katku zaručeně nejvíc rozčílí, a jeho odpověď byla já.
1: No, já si myslím, že to máme podobně. Když my spolu už jsme dlouho a každý je urputný svým způsobem, tak se navzájem rozčilujeme, ale tak snad se umíme vždycky v tom rozčílení potom najít a uklidnit. Takže odpověď je stejná, já.
0: To je krásné. Co ti udělá největší radost?
1: Největší radost mi udělají úspěchy našich dcer. To, že jsou zdravé, to sice není jako radost, to mám pocit, že člověk to bere takovým samospádem, že všichni musíme být zdraví a jsme zdraví, ale úspěchy dcer, to je pro mě nejvíc.
0: Mm-hmm. Vidíš, Adam říkal také, ano, hovořil o dcerách, ale říkal také, že pro tebe je velmi důležité a dělá ti radost vlastně, když všichni pracují tak, jak mají. A to je to, o čem jsme hovořili na začátku. Aby to bylo smysluplné.
1: Ano, pro mě je hrozně důležité nestrácet čas a naplnit ten čas nějakou činností, a to nemusí být jenom tou prací, ale nějakou činností, která dává smysl a která se potom třeba může odrazit v té profesi. To mi dává smysl.
0: Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?
1: Možná svíčková. Jako asi česká kuchyně, mě chutnají omáčky. A taky italská.
0: Italskou Adam jsem zmiňovala.
1: Italskou taky. Já bych řekla od každé něco, já nejsem úplně vyhraněný typ, ale italská je lehká kuchyně a to v letních měsících člověk vyhledává ne ty knedle.
0: Ano, je to tak. No a poslední otázka byla, kdo doma rozhoduje?
1: Já.
0: No vidíš, tak to jste se krásně shodli.
1: Já rozhoduju, protože já jsem doma.
0: Jasně, ano.
1: Adam pořád někde rajzuje. Já si pamatuju jednou, když jsem byla úplně v nervech a šla jsem s oběma ještě malinkými dětmi, s oběma dcerami k doktorovi. Já jsem byla úplně vyšťavená a ječela jsem na ulici do telefonu na svého muže, který byl určitě v Americe, že už toho mám plné zuby, že už se dost narajzoval a bude doma.
0: Doma budeš.
1: A doma budeš. Někdy to člověka fakt přepadne.
0: No jasně.
1: Ale já dělám veškerou agendu, pod tím myšleno, máme rodinný kalendář, kde se píší všechny naše povinnosti, povinnosti školní, pracovní, a to dělám já občas tam jenom takhle vsunu, když je Adam doma, napiš tam sebe a zase to vrať, ale ono je to fakt těžké organizovat něco na dálku. Takže když člověk je doma, tak samozřejmě na něho padá ta zodpovědnost za ten cvrkot.
0: No jasně,
1: to je moje
0: za ten
1: oblíbené
0: chod,
1: slovo.
0: Chod té domácnosti, ano.
1: Za chod. A když je doma Adam a já nejsem doma, tak zase já se vůbec nestarám.
0: Aha, tak to je dobré.
1: A on to má na bedrech, což je samozřejmě, kdybych jsme to měli procentuálně vyvážit, tak je to v můj prospěch, lomeno neprospěch, ale jinak se o to dokážeme, myslím, podělit dobře.
0: Katko, jsme na začátku nové sezóny, pojď nám už jenom tak velmi rychle říct, co tě čeká, kde tě můžeme slyšet a na co bys třeba něco vypíchnout, na co bys ráda pozvala.
1: Tak já mám za sebou Dvořákovu Prahu v září, já jsem měla šílený start, když jsem přijela z Glyndebourne a hned druhý den jsem nastoupila do zkušebního procesu oprašování, takže jsou to běžná představení jako Prodaná nevěsta, Carmen, Don Giovanni, Figarova svatba, Rusalka. Takže jsou to ta představení v Národním divadle. Hodně moc koncertů mě čeká. Budu vstupovat do Státní opery, do Otela.
0: A to bude kdy?
1: To bude na jaře.
0: Aha.
1: Já to teď úplně nemám v hlavě. Mám za sebou debut v Royal Opera House v Londýně, takže i tam bude nějaké volno, pojedu do Švýcarska na Rusalku. Čeká mě debut v Brně, v Čertově stěně, v roli Hedvice. Budu tam zpívat Káťu Kabanovou, čeká mě na podzim ještě Jenůfa v Brně, takže těch rolí a koncertů je spousta.
0: Je to nádhera.
1: Je to mazec.
0: Je to mazec, ano, přesně tak.
1: Je to nádherný mazec.
0: Je to nádherný mazec, ale zaplať pánbu za to, že člověk může.
1: Ano.
0: Já ti moc děkuju, že jsi v tomhle nabitém programu našla čas a dnes si přišla. Držím ti palce, aby jsi byla hlavně zdravá.
1: Ano.
0: Aby si všechno zvládla. A ty si poslední skladbu nechala na mě?
1: Ano.
0: Tak je v tom zase má osobní vazba, protože vy jste vydali album Fidile a já jsem šla večer běhat a pustila jsem si ho do sluchátek. A byl to jeden z mých nejkrásnějších běžeckých zážitků, protože já jsem měla pocit, že se jenom znáším celou dobu. Vy jste mě takhle foukli dozad a já jsem uběhla 10 kilometrů a byla jsem doma. A bylo to úžasné, a takže jsem vybrala i titulní píseň, která je překrásná, Andreho Di Parka.
1: Já bych ji byla vybrala taky, ale už jsem si řekla, že nebudu egoista,
0: ne,
1: že tam nebudu tak dávat dvakrát samu sebe, protože to je moje píseň. Píseň absolutně srdeční záležitost.
0: Nádherná.
1: A je nádherná.
0: Takže se rozloučíme i hlasem Kateřiny Kněžíkové a nádherným zvukem Janáčkovy filharmonie Ostrava, kterou řídí Robert Jindra, píseň Fidile a Andreho Di Parka. Končí pořad Na osobní notu na Rádiu Klasik Praha a loučí se s vámi Mirka Časarová.
1: Kateřina Kněžíková. Děkuji za pozvání.
0: Já ti děkuji.

Na osobní notu. Tohle je Klasik Praha.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Tohle je Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
1: Milí posluchači, zdraví vás Stanislav Předota. V dnešním pořadu Švédský stůl na stanici Klasik Praha bych vám chtěl pustit CD souboru Orchestra of the Age of Enlightenment, které bylo natočeno v roce 2000 a jmenuje se Italské barokní koncerty. Najdeme na něm celkem 7 koncertů, přičemž do našeho dnešního pořadu se nám jich vejde pouze 5. Jejich autory budou ve chronologickém pořadí Stradella, Corelli, Scarlatti, Castrucci a Geminiani. Nejstarším z těchto autorů je Alessandro Stradella, narozený roku 1643. Pocházel ze šlechtické rodiny a byl to především operní skladatel. Kromě toho ale pochopitelně komponoval také oratoria a chrámovou hudbu. Jeho nátura byla asi poněkud divočejší. Kvůli spronevěře a milostným pletkám byl natrvalo vykázán z Říma a tak se usadil v Benátkách. Úplně stejná situace s něžnými zálety se ale opakovala i zde a tak opět prchal, tentokrát do Janova, a protože ani tam si nedal pokoj, byl nakonec zavražděn bratry, jimž svedl sestru. Toto vše ale nic nemění na tom, že ve své době to byl jeden z nejuznávanějších hudebníků a že právě jemu můžeme vděčit za rozvoj koncertní formy Concerta Grossa. Tato forma využívá střídání malé solistické skupiny zvané concertino se zvukem celého orchestru, zde nazývaného grosso či ripieno. My si teď od Stradelli poslechneme sonátu Di Viole, která v rozporu s jejím názvem není vlastně sonátou, ale ve skutečnosti je jednou z vůbec prvních skladeb typu concerto grosso. Solistická skupina zvaná concertino je zde složena ze dvou houslí a loutny a uslyšíme ji hned na začátku první věty. Skladba má celkem věty 4 a všechny jsou založeny na tomto kontrastu mezi malou solistickou skupinou a celým orchestrem. Obě skupiny si často odpovídají, je to opravdu jakýsi hudební dialog.

koncertuje Da Chiesa, jsou určené pro církevní příležitosti. V těchto koncertech se často střídají pomalé a rychlé pasáže a k tomuto kostelnímu typu patří také následující Concerto Grosso D-dur. Typického střídání malé solistické skupiny s celým orchestrem si můžeme všimnout hned v první větě. Začíná pomalým orchestrálním largem, na nějž postupně navazují tři rychlé úseky, hrané dvěma sólovými houslemi a violončelem. Tyto tři rychlé vstupy jsou pokaždé zakončené adagiovou orchestrální kadencí. Také další z celkem pěti vět využívají tento princip kontrastu temp a obsazení a celé Concerto Grosso končí živým allegrem, jehož velmi rychlé trioly přispívají k radostnému tanečnímu charakteru.

Posloucháte stanici Klasik Praha a na ní právě teď pořad Švédský stůl. V tomto pořadu pravidelně představuji zajímavé nahrávky, které by neměly uniknout vaší pozornosti. A jednou z nich je také CD Italské barokní koncerty souboru Orchestra of the Age of Enlightenment. Tento orchestr, jehož název v překladu znamená Orchestr doby osvícenství, byl založen roku 1986 v Londýně a záhy se vypracoval na jedno z předních světových těles v oboru autentické interpretace. Spolupracuje s vynikajícími dirigenty i solisty, koncertuje po celém světě a nahrává velmi ceněné desky. Jedná se opravdu o špičku v daném oboru a doufám, že to je jasně slyšet i z nahrávky, kterou právě posloucháme. Dosud zazněly dva koncerty od skladatelů Stradelli a Corelliho, pokračovat teď budeme hudbou Alessandra Scarlattiho. Narodil se roku 1660 na Sicílii a je představitelem takzvané neapolské operní školy. Svých prvních úspěchů dosáhl v 19 letech svými operami uváděnými v Římě, ale kromě Říma žil střídavě v Neapoli, Florencii, Benátkách a Urbínu. Jako hudební pedagog vychoval nejen své dva syny, velmi úspěšné skladatele Doménika a Pietra, ale k jeho žákům patřili také Händel, Hasse a Quanz. Pustíme si teď Scarlattiho symfonii de concerto grosso číslo 2 C-moll. Na rozdíl od předchozích dvou koncertů se jedná o skladbu zcela jiného charakteru. Není tak prvoplánově radostná a taneční, je vedena v mnohem upjatějším a archaičtějším duchu a je celá poněkud melancholičtěji zabarvená. Concerto grosso začíná úvodní fugou, která svou vážností jakoby spíše patřila do církevního prostředí. Konkrétně o této fuze se také zmiňuje a velmi vysoce ji cení i hudebník a cestovatel Charles Burney. Druhá věta gráve přináší ještě vážnější a štruchlivě slavnostní náladu a jisté dávky melancholie se nezbaví ani závěrečný menuet.

Orchestral of the Age of Enlightenment, orchestr doby osvícenství, zahrál koncerto grosso číslo 2 C-moll od Alessandra Scarlattiho. Ohledně skladatelů postupujeme chronologicky a dalším v pořadí je tedy Pietro Castrucci, narozený roku 1679, opět velmi úspěšný houslista a skladatel. Castrucci byl v Římě žákem Arcangela Corelliho, jehož hudbu jsme již dnes poslouchali, a pak přesídlil do Londýna, kde byl dlouhá léta koncertním mistrem Handlova operního orchestru. Na představovaném CD najdeme Castrucciho Concerto Grosso D-dur, které opět přináší typickou bezstarostnou radostnost, kterou od italské hudby tohoto období očekáváme. Skupina Concertino je zde tvořena dvěma sólovými houslemi. Skladba má 5 relativně krátkých vět. Zajímavé rytmické schéma uslyšíte ve čtvrté větě s tancem Gavotta, která je založena na obráceném tečkovaném rytmu. Říká se mu lombardský rytmus, nebo také francouzsky saccadé, či anglicky scotch snap.

Doznělo Concerto Grosso D dur od Pietra Castrucciho a zbývá nám čas už jen na jeden koncert, který bude od nejmladšího ze zde zastoupených autorů, Francesca Geminianiho. Narodil se roku 1687 v italském městě Lucca a mezi jeho učitele patřili i autoři, jejich díla jsme dnes již poslouchali, Alessandro Scarlatti a Arcangelo Corelli. Po neapolském kapelnickém období působil Geminiani v Paříži, Londýně a irském Dublinu, kde zemřel roku 1762. Jeho koncerta Grossa i desítky houslových koncertů jsou vysoce ceněny. Za svého života byl ale oslavován především jako houslový virtuos. Jeho hra prý byla velmi energická, až kvůli tomu získal přezdívku, doufejme, že snad dobře míněnou, Il Furibondo. Zuřivý. Jeho koncerto Grosso číslo 12 D-moll La Folia je hudbou velmi ušlechtilou a brilantní zároveň. Jedná se o přepracování Corelliho houslové sonáty La Folia, což můžeme přeložit jako bláznovství, pošetilost či vrtoch. Jednovětou sonátu obdařil o další náročné technické finesy a ozvláštnil střídáním sólových a orchestrálních pasáží. Na začátku zazní téma, které je pak následováno 25 variacemi. Corelli, autor původní sonáty, prý toto zpracování velmi oceňoval.

0: Doznělo Concerto Grosso číslo 12 D-moll La Follia od Francesca Geminianiho. V podání skvělého souboru Orchestra of the Age of Enlightenment jsme v uplynulé hodině vyslechli 5 koncertů z CD Italské barokní koncerty, které bylo natočeno v roce 2000 a které vám s radostí představil autor pořadu Švédský stůl Stanislav Předota. Již nyní se těším na další setkání.
1: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule. Posloucháte Klasik Praha.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín
7: Ninja Park!
6: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
6: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
7: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Klasik Praha.
10: Klasik Praha. Slavná auditoria.
9: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
11: Koncerty klasické hudby nebo festivaly, které jsou na ní zaměřené, se u nás i ve světě konají v nejrůznějším prostředí. Zatímco koncertní sály či operní domy jsou samozřejmostí, zvlášť za nevlídného počasí, pak během léta se to kolem nás jen hemží hudebními přehlídkami pod čirým nebem. A po celý rok se hudbě, nešťastně nazývané vážná, daří i na zámcích nebo v kostelích, i když tam někdy naopak hrozí pořádné chladno. Co je to ale v porovnání s prostorem, ve kterém koncem 90. let minulého století vznikl a dodnes se má k světu festival zprvu výlučně věnovaný klasické hudbě, ale postupně otevřený i jiným žánrům. Jakkoliv tóny vhodné pro vysílání na rádiu Klasik Praha stále převažují. Řeč je o každoročním, sice jen několika denním, ale naprosto originálním až kuriózním festivalu s výmluvným názvem Čarovné tóny Macochy. Diváci jsou vesměs v červnu zváni, aby se vydali do oblasti vzdálené necelých 40 kilometrů severně od Brna, která je po právu chráněna zákonem pro své výjimečné vlastnosti, přírodní i historické. Oblast je převážně zalesněná, ale nachází se v ní, přestože to zní neuvěřitelně, 1100 jeskyní nejrůznější velikosti a významu, nořících se do nejrůznějších hloubek. Zdaleka ne všechny jsou samozřejmě veřejnosti přístupné, ale stačí, aby se jich našlo tolik, kolik se na prsty jedné či případně dvou rukou vejde, aby se v nich kromě běžných prohlídek odehrávaly i koncertní večery. Pravda, s prohlídkou obvykle spojené tak, aby si návštěvník odnesl co nejucelenější zážitek z míst, kam se mnozí asi zbytečně obávají vejít. Vypravme se tam tedy dnes, alespoň virtuálně i my, a zkoumejme, jak vypadají koncerty vnitru země, smím-li si pro toto označení vypůjčit název jednoho z účinkujících těles, kterým byl předčasem pražský Spiritual Quintet. Kdo zde obvykle hraje, případně zpívá, kde přesně se podobná jeskyní vystoupení konají, jak jsou z různých důvodů dlouhá, a to nejdůležitější na závěr, jaká je v nich akustika, neboli jak tady klasická hudba zní. Do její atmosféry diváky naladí hned při vstupu do Moravského krasu, když průvodce zmáčkne kouzelné tlačítko a z reproduktorů zazní ukázka z Verdiho opery Nabucco. A buďte si jisti, že pod jeskyní klenbou se rozléhá opravdu mohutně. Otevřme tedy i my náš pořad předehrou z této slavné Verdiho opery. Orchestr Německé státní opery řídí Giuseppe Sinopoli.

koncert předpokládá, domnívám se, jistou hravost ducha a smysl pro neobvyklé zážitky, chuť objevovat. To všechno je odjakživa spojované s mužem, který je v naší hudbě svého druhu legendou, jakkoliv věčně neposednou. Na mysli mám hráče a improvizátora na všemožné hudební nástroje, ale taky skladatele, svého času též herce a původně filmaře, kameramana, tím vším byl a je Jiří Stivín, který se ani s 80 na svém čiperném krku nebál vystoupení v jedné z jeskyň Moravského krasu, kam byl pozván festivalem, o kterém se v tomto pořadu mluví, a věrnému svému názvu Čarovné tóny macochy. Někdejší absolvent pražské FAMU byl později lescčím a zdá se, že řečeno s klasikem, čím vším byl, tím byl rád. Nejen členem divadla Járy Cimrmana, kde si ho člověk umí docela dobře představit, ale i hereckého souboru hudebního divadla v Karlíně. Jiřího Stivína máme spjatého s jeho znamenitým kolegiem Quodlibet, zaměřeným na starou hudbu, ale stěží si ho umíme představit jako někdejšího zakladatele Big Beatové kapely Sputnici anebo jazzmana zakládajícího kdysi se skupení Českvé. A přece to vše k němu patří, podobně jako hudba, kterou zkomponoval k celé řadě filmů či televizních seriálů, namátkou Faunovo Velmi pozdní odpoledne a nebo Největší spěrtu. Skoro bych se vsadil, že když umělec typu Jiřího Stivína obdržel od pořádající agentury FCT pozvánku na koncert v jeskyni s názvem Sloupsko-Šošůvská, rázem to v něm vzbudilo poťouchlou hravost. A až na místě, tedy nedaleko městečka Sloup, spolu s diváky zjistil, jak se věci mají. V severní části Moravského krasu se pod zemí nachází rozsáhlý areál jeskyních domů, chodeb a propastí, ve kterém už před 2. stoletím bádali odvážlivci a nacházeli například kosti medvědů. Má-li se v největší ze zdejších prostor uspořádat koncert, vyžaduje to určité úpravy, což o to tóny se tu rozléhají báječně, ale v tísnivém přítmí by diváky asi moc nepotěšili. Proto je třeba po dohodě s provozovateli areálu trochu přisvítit, zároveň romanticky i bezpečně, a také myslet na to, čím ještě prožitek z koncertu ozvláštnit. Nám Jiří Stivín teď zahraje koncert C-dur pro flautino, smyčce a basso continuo Antonia Vivaldiho. A doprovodí jej kapela Istropolitana, tu řídí Oliver Donány.

Dá se předpokládat, že během koncertu umístěného tak říkajíc do nitra země, jmenovitě do jeskyň, by diváci mohli snadno ztratit soustředění prostě proto, že se do nich i navzdory teplému oblečení vloudí v chladném a vlhkém počasí zima. Proto nemývají vystoupení v rámci festivalu čarovné tóny macochy obvyklou délku kolem 2 hodin, ale trvají zhruba hodinu či spíše méně a samozřejmě bez přestávky. Kompenzací je jednak samotný zážitek z hudby, rozléhající se v tak neobvyklém prostředí, které kypří představivost a navozuje nejrůznější vjemy, pocity. Buď před koncertem, či po něm, se navíc divákům nabízí prohlídka jeskynních prostor ve společnosti poučeného průvodce, která zasadí celý večer do přiléhavého rámce. Nepochybně to bylo pravdou v labirintu podzemních chodeb a jeskynních domů, kterému místní říkají výpustek. Nese v sobě totiž cosi nadmíru tajemného, jak díky svému nynějšímu vzhledu, tak svou historií. Už někdy v 17. století se sem prý odvažovali sestoupit, případně sešplhat, mastičkáři. Jeskyni nazývali dračí. Kdo ví, z čeho zde sbírali pro své lektvary, ať už to byla říce se vyskytující a proto vzácná podzemní flóra, anebo pozůstatky zvěře, která tu předtím žila. Ať tak či onak, nebyl to jediný důvod, pro který poutá jeskyní areál výpustek stále pozornost. Počátkem minulého století se tu těžila fosfátová hlína a mnohem morbidnější využití se našlo během 2. světové války. Nacisté tu totiž objevili sklad munice, kterou sem uložila naše prvorepubliková armáda, a nejenže si ho odvezli sebou, ale navíc tu vybudovali podzemní továrnu na výrobu leteckých motorů, v níž se na 2 12-hodinové směny denně pracovalo až do 12. dubna 1945. Dnes už nikdo neví, že ještě v době, kdy festival Čarovné tóny macochy vznikal, byl jeskyní areál výpustek přísně střeženým vojenským prostorem. To všechno je snad už navždy pryč, pokud sem nyní mohli lidé přijít na vlídný recital Štefana Margity. Operního pěvce, který si se už před léty svým společným pořadem s Dagmar Peckovou tvrdil, že začínáme končit, ale příležitostně vystupuje dodnes jak při velkých produkcích, tak komorně za klavírního doprovodu. Během jednoho koncertu v jeskyni dokáže Štefan Margita zahřát publikum výběrem z operních árií, šansonů a lidových písní. A 3 z francouzských šansonů zazní v podání Štefana Margity i v rámci našeho pořadu. Láska v Saint-Jean-Emile Carrary, píseň Jacques Brela Lásku mít a nic víc, a Pod pařížským nebem z pera Hubert Yves Adriana Girauda. Štefana Margitu doprovází komorní orchestr mladých Quattro.

Krok za krokem objevuje neobvyklý hudební festival Čarovné tóny Macochinové prostory, do kterých je možno umístit koncert. Někdy působí impozantně už samotný vchod do těchto zvláštních míst. Například skalní portál při vstupu do Kateřinské jeskyně, ležící na začátku hlubokého skalního kaňonu. Hlavní jeskynní dóm se tu pyšní bezmála 100-metrovou délkou, když jeho šířka činí 44 a výška 20 metrů. Tady, když se hudba rozlehne, připadá si publikum jako v chrámu. A co třeba punkevní jeskyně, která jako jediná v kontinentální Evropě umožňuje plavbu na motorových lodičkách? Nabízí se z ní mimo jiné i nevšední pohled do známé propasti Macocha, měřící do hloubky úctyhodných a zároveň odstrašujících 138 metrů. Právě punkevní jeskyní se rozezněly varhaní klávesy pod rukama originální varhanice a skladatelky Katy. Jenom si nejsem jist, jestli i v tomhle studeném prostředí ovládala pedály bosýma nohama, jak bývá jejím zvykem. Ať tak či onak, přidala se Kata svým koncertem k mnoha čelným postavám, včetně například Václava Hudečka, které už na festivalu Čarovné tóny Macochy vystoupily. Závěr dnešního pořadu tedy obstará i pro posluchače Klasik Praha Kata a její skladba Veni Sancte Spiritus.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
1: fajn. Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Od 1. června je v metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
7: A s kódem KFC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Ladíte Klasik Praha.
10: Hudba v miléniu.
9: O klasice v 21. století.
11: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který můžete poslouchat v našem vysílání na frekvenci 98,7 FM. Bez hudebních ukázek najdete naše pořady také v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Jsem rád, že pozvání k nám do studia dnes přijali zástupkyně dámského dechového kvinteta, které vzniklo v roce 2012 na půdě Akademie muzických umění v Praze. Je mimo jiné ověnčeno cenou Českého spolku pro komorní hudbu a nese jméno významného českého skladatele 20. století Viktora Kalabise. Od jehož úmrtí si shodou okolností v letošním roce 2026 připomínáme 20. výročí. Tak já vítám u mikrofonu v našem studiu členky Kalabis kvintetu, flétnistku Zuzanu Leimer, dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Klarinetistku Anu Sisovou, dobrý den.
13: Dobrý den.
11: A také hornistku Adélu Psohlavcovou, dobrý den.
14: Dobrý den.
11: Tak ještě bychom mohli říct, kdo tady dnes není, ať neopomíjíme vaše kolegyně, samozřejmě budou v našich myslích po celou dobu, tak kdo ještě spolu s vámi Kalabis kvintet tvoří.
12: Chýba nám naša báječná fagotistka Denisa Beňovská a samozřejmě naša hobojistka, která je momentálně na mateřské dovolené, Jarmila Jarmářová.
11: Ale přestože je na mateřské dovolené, tak koncertujete stále.
12: Teraz vlastně v únoru bude hrát s námi první koncert po mateřské dovolené.
11: Dobrá. No, vy samozřejmě nehrajete pouze v Kalabis kvintetu, také působíte v různých orchestrech, tak kde všude ještě vás mohou posluchači slyšet, kromě tohoto souboru?
13: Tak v poměrně hojném zastoupení v Orchestru státní opery, tam jsme 3 z nás.
14: A já ještě doplním řadu OPKF, Prague Philharmonia, kdy nás čeká za 11 dní koncert v Carnegie Hall, takže teď zrovna jsem v přípravách a v neděli odlítám.
11: Doplním tady, že v době, kdy natáčíme tento pořad, tak se chystáte do Ameriky z Prague Philharmonia, takže možná v době vysílání tam zrovna jste, nebo už jste se vrátili.
13: A hoboistka Jarmila je členkou Orchestru Národního divadla.
11: No a vy jste, jak jsem říkal, vznikli v roce 2012. Hrajete celou dobu tedy ve stejném obsazení, nebo tam proběhly nějaké změny?
12: Tak my jsme byli vždycky ženské kvinteto, tak myslím, že tam nějaké změny museli prebehnout, aby to vůbec fungovalo. A ano, byly tam relativně velké změny. Fagotistu jsme menili raz, hoboistku máme tiež už druhou a vlastně klarinetistku máme druhou. Takže od samotného založení myslím, že jsme len my dve. S Adélkou, já a Adélka jsme. Ale nakládají se členky.
11: Vždycky jste byli dámské kvinteto, nebyl ano. Tam žádný mužský člen nikdy.
12: Byl tam taky krátký pokus, ale to by som ani nepovedala, že bylo už to naše kvinteto.
11: K té historce nebo k tomu příběhu, jak jste si vlastně tedy zvolili jméno Viktora Kalabise do svého názvu, tak je známo, že jste tedy jeho jméno přijali po vítězství v soutěži pojmenované po Viktoru Kalabisovi. To znamená, původní název, se kterým jste šli do té soutěže, byl nějaký jiný ještě?
14: Ano, původní název, jmenovali jsme se Za pultem, inspirací seriálem Žena za pultem.
11: Ale... No to je velmi vtipné, ale to...
14: No a po soutěži jsme zvolili lepší název. Pan profesor Hlaváč nám právě doporučil, aby jsme se přejmenovali.
11: A vy jste tedy na HAMU začínali pod pedagogickým vedením právě profesora Hlaváče, nebo...
14: A pana profesora Štěpána Koutníka.
12: Ano.
11: Aha.
12: Ale pan profesor Hlaváč byl vždycky takým naším, tak nad nami celou dobu vždycky držal ochrannou ruku. No. Sice na začátku nám predikoval, že vydržíme maximálně půl roku jako dámský dýchový kvintet, ale keď jsme to vydrželi cez dva roky, tak potom už nám začal velmi fandit.
11: No a to jméno Viktora Kala by se vám tedy dokonce schválila i jeho manželka, čembalistka Zuzana Růžičková, tak jak to probíhalo? Vy jste za ní přišli a oslovili jste ji, jestli můžete ten název používat, nebo...
12: On nám to trošku predjednal, právě pan profesor Hlaváč. No a potom jsme paní profesorku Růžičkou pozvali na oběd. Čo, pověš nějaké dojmy z obědu, Adelko?
14: No, když jsme přišli, tak jsme ji našli podle vůni cigarety.
11: To se ještě mohlo v restauracích použít.
14: Ano, takže už to nějaký pátek bude.
12: A byla úžasná teda, no.
14: Ano, krásně nás přijala vřele, moc hezky mluvila o svém manželovi.
12: Taká naozajstná dáma.
14: A myslím, že to bylo i dojemné, že všechny jsme tak jako měli na krajíčku, protože to, co si zažila za ten život.
11: A slyšela vás nějaké vaše koncerty? Navštívila?
14: Myslím si, že ano. Ona totiž chodila i na generální zkoušky. Mm-hmm. Takže si pamatuju, že jednou, když jsme hráli k poctě Viktora Kalabise koncert, tak tam seděla v sále Martimu na generální zkoušce a poslouchala.
11: A měla z toho radost, předpokládám.
12: Ano. Je pravda, že ona chodila ani na generálne, ale aj na zkoušky chodila, keď byla o to poprosená, ale já jsem nikdy od něj nepočula slovo kritiky. Ona vždycky iba chválila.
11: No to je poměrně vzácná záležitost, protože myslím, že dědiců těch jiných skladatelů, po kterých se různé soubory jmenují, se moc nikdo neptá, takže to je od vás vlastně hezké, že jste se tedy zeptali. No a pojďme si možná už rovnou pustit první hudební ukázku, když jsme tedy zmínili teď Viktora Kalabise, tak právě od něj bychom měli asi úvodem vyslechnout první skladbu. Bude to tedy třetí věta z jeho Malé komorní hudby. Chtěli byste něco říct k této kompozici?
14: Máme k ní natočený zajímavý klip, takže zvu posluchače.
11: Tak ten si bohužel v rádiu nepustíme, ale na internetu si ho tedy posluchači mohou samostatně vyhledat. A teď tedy zazní pouze zvuková podoba této skladby. V dnešním pořadu Hudba v miléniu si povídáme s členkami Kalabis kvintetu, flétnistkou Zuzanou Leimer, hornistkou Adélou Psohlavcovou a klarinetistkou Anou Sisovou.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha, v dnešním pořadu Hudba v miléniu si povídáme o dámském dechovém kvintetu Kalabis Kvintet. V jejich podání jsme teď poslouchali právě hudbu skladatele Viktora Kalabise, třetí větu z jeho malé komorní hudby. Tak Zuzano, vy jste ještě chtěla něco doplnit k této Kalabisově skladbě?
1: Ano, já bych som totiž chtěla povedat, že Viktor Kalabis vždycky pro nás byl skladatel, který nejen písal hudbu pro dechové nástroje, ale který tím dechovým nástrojem naozaj rozumel. A hrať dechové kvintety Viktora Kalabisa byla vždycky výzva, protože to chce naozaj skúsených komorných hráčov. A on totiž jako teenager sa naučil hrať na klarinet a na saxofon. Takže to byl skladateľ, ktorý naozaj rozumel tým dýchovým nástrojom a tým frázám a naozaj písal pre tie dýchové nástroje a bolo to úplne úžasné. Takže pre nás je to vždycky výzva sa vrátiť k jeho skladbám a je to pre nás veľká čest, že vlastne nesieme to jeho meno, pretože paradoxne si myslím, že zrovna dýchové kvintety Viktora Kalabisa sú takým ťažiskom dýchových kvintetov českého repertoáru pre dýchové kvintety.
0: Tak když jste zmínila, že hrál na klarinet a saxofon, tak se musím zeptat klarinetistky, je to poznat? Je to dobře napsané ty klarinetové party?
2: Řekla bych, že jo, a už jenom podle toho, že on má pro klarinet ještě další, určitě má sonátu a tuším nějaký divertimento, je tam víc těch skladeb, který má pro klarinet, který nemá pro ostatní nástroje dechové kvintetu. Takže minimálně podle toho. Mm-hmm.
0: No, on toho pro dechové nástroje napsal hodně, ale kolik toho vlastně napsal přímo pro dechové kvinteto? Tak my jsme teď poslouchali část z té malé komorní hudby, to divertimento je hodně známé, kolik toho vlastně ještě
1: je? To dvě skladby. Mm-hmm. Ale vlastně divertimento je taký strašně důležitý vlastně kus v jeho kariére, protože on ho vykopal mezi ty nahrávací společnosti. On to byl jedna z prvních věcí,

0: Chtěla jenom říct, že kromě těch kvintetních skladeb dvou, tak jsou ještě dva nonety, kde je vlastně obsazený dechový kvintet ke smyšlovému kvartetu. A ten jsme uváděli, teď nevím, jestli to byl první nebo druhý, uváděli jsme ho před 2 lety, když jsme organizovali koncert k výročí Viktora Kalabise, a to je teda taky skvělá hudba. Myslím, že by se taky zasloužila víc pozornosti a tolik jí nemá.
1: No k tomu letošnímu 20. výročí úmrtí, když už jsem to zmínil na začátku, budete taky něco pořádat nebo chystáte nějaké připomínkové koncerty? Je něco v plánu?
0: Připomínkový koncert nechystáme v tomhle případě, ale že to tak hezky vyšlo, chystáme se jeho skladbu nahrát na CD, naše první letos, tak to můžeme pod to shrnout.
1: Tak to je skvělá zpráva, těšíme se samozřejmě na CD a budeme ho rádi hrát třeba i v našem vysílání. No a ještě k tomu Kalabisovi, já jsem se díval, když už jsme zmiňovali videoklip k Malé komorní hudbě, vy máte na YouTube videoklip, který se jmenuje Kalabis Crossover, to je ono nebo to je něco jiného? Ano. A proč je tam ten crossover v tom názvu?
2: To by mě taky zajímalo.
0: To byla nějaký vlastně idea propojení různých prvků tanečních, uměleckých, obrazových a hudebních. Mm-hmm.
1: Takže to není crossover v rámci hudby, ale je to prostě crossover hudby s jinými formami umění. Rozumím. No, vy máte ten repertoár samozřejmě pestřejší, máte, jak jsem se díval na webových stránkách, skladby různých stylových období, včetně třeba i několika populárních, ale je tedy, dalo by se říct, to 20. století takovým základem, těžištěm toho vašeho repertoáru. Je vám to nejbližší?
0: Já si myslím, že ono je to přirozeně základem repertoáru každého dechového kvinteta, vzhledem k tomu, jaký ty skladby existují, ale my se spíš, myslím, snažíme směřovat k tomu českému 20. století, potažmo 21. století. Hráli jsme hodně skladeb, které byly pro nás přímo napsané, teďka ještě žijících autorů, třeba i ten Tomáš Pálka, který ho dneska uslyšíme. A myslím si, že to je ten náš jakoby stěžejní repertoár.
1: Tak z toho 20. století pochází i další hudební ukázka, kterou si poslechneme, to je hudba Jaroslava Ježka, mimochodem taky má letos vlastně výročí 120 let od narození, tak to by možná taky bylo třeba hezké někde uvést, kdyby to vyšlo. Ten jeho dechový kvintet, to je poměrně málo hraná skladba, vy jste ji tedy uvedli na Pražském jaru, jak jste říkali, tak co byste nám mohli říct k této Ježkově skladbě?
3: No, tak ta skladba je vlastně takým dôkazom toho, že Jaroslav Ježek nebol jen výborný pesničkár a písal tu divadelnou hudbu, ale že bol výborný tvorca jakoby komornej hudby. Tam se to hrozně ukazuje, protože on vlastně napísal nějakou suitu, nějaké smyčcové kvartety a jeden jediný, teda bohužel, dýchový kvintet, ale tam je Jaroslav Ježek jako úplně jiný skladatel, jako kdo by čakal nějaké jako krásné pesničky, jaké od něho poznáme, tak vůbec nie, ale ukazuje se tam jako velmi zručný skladatel, je to také neoklasicistické, také úplně lahučké prvky jazzu, na něho velmi, velmi lehké, skôr se to v té rytmike ukazuje, ale úžasné je to jako priamočiare, žiadne jako okecávanie, rovnou na vec. Myslím si, krásné dialogy medzi nástrojmi, lirické, občas veľmi zaujímavo rytmické. Je to úžasné dielo, podľa mňa veľmi neprávom vlastne neznáme. Mm-hmm.
1: Jestli si to dobře pamatuju, já už jsem tu skladbu dlouho neslyšel. Není tam náhodou saxofon v nějaké větě?
0: V prostřední větě vlastně hoboj střídá anglický roh, flétna, tuším altovou flétnu, a klarinet střídá saxofon. Je to velmi barevně zajímavý.
3: A možno právě proto se to nehrává.
0: Je to taky možný, no.
3: Už teraz vlastně už není ten zlatý vek toho Dixielandu alebo Big Bandu, takže už ty saxofon, klarinety s tím
0: nejsou. Už nejsme tak všestranní hráči.
1: Ale vám osobně to problém nedělá, tedy hrát na saxofon?
0: Ne, myslím, že ten part není v žádném z těch případů nějak obtížný technicky. Je to opravdu jenom taková barevná záležitost.
1: Tak my každopádně uslyšíme ovšem z této Ježkovy skladby první větu, tedy bez saxofonu, a bude to v podání Kalabis kvintetu, jehož členky Zuzana Leimer, Anna Sisová a Adela Psohlavcová jsou dnes s námi v pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, o Kalabis Quintetu si v dnešním pořadu Hudba v miléniu povídáme s jeho členkami Zuzanou Laimer, Anou Sisovou a Adélou Psohlavcovou. A právě v podání Kalabis Quintetu teď dozněla první věta z dechového kvintetu skladatele Jaroslava Ježka, kterého jsme tedy teď mohli poznat i z jiné stránky, než ho asi většina posluchačů zná, tedy nejen jako autora divadelních písní, ale i avantgardní hudby 30. let minulého století. Nedávno vás posluchači mohli slyšet v Anežském klášteře, tedy v rámci řady Obrazy a hudba symfonického orchestru FOK, kde jste kromě Kalabise hráli také Musorgského Obrázky z výstavy. Tak to je půlhodinová skladba. To musí být tedy nesmírně náročné pro ty dechové nástroje, jak si tak představuju. Je tam dost prostoru pro nádechy a podobně.
1: Je to extrémně náročné, nejenom na tu výdrž, ale celkově vlastně na to, že v těch partech nejsou moc pauzy, aby se pokryla celá ta orchestrace. Jsou tam velmi jako obtížně intonační místa, má to svá úskalí, samozřejmě každá úprava má ještě nějaký svoje úskalí. Je potřeba možná občas trošku něco upravit ještě podle potřeb, ale myslím, že zároveň je to velká výzva v rozměru té barevnosti zase zvukový, vlastně srovnávat to s tím originálem, jakou melodii měl byla, jakým nástrojem zastoupená v originále a jaký nástroj nese tady v té úpravě. Takže si myslím, že to byla velká výzva a že jsme na tom udělali spoustu práce. Publikum nás ocenilo.
0: Je to tedy zdařilá úprava? Nebo?
2: Je to úprava, podle mě, která až tak velmi nečerpá z Ravela, ale skôr fakt z toho originálu
0: klavírního
2: pro ty čtyři ruky. Takže hodně jsou tam věci v oktávách a je to takový jako hodně výzva pro dechový kvintet. A pro nás to byla ještě větší výzva, lebo jsme vlastně hráli v největších mrázoch v tom Anežském kláštore, takže vlastně tam byla ještě dost velká zima. Takže jsme si to celkom jako vychutnali, no.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, protože většina toho repertoáru pro dechové kvinteto, jak jste říkali, vznikla až ve 20. století, ale samozřejmě skladby z těch předchozích období jsou taky hezké a musí se hrát v těch různých úpravách a transkripcích, tak musíte si někdy upravovat úpravy? Stává se vám
1: ano,
0: to?
1: Ano, tak i tohle byl právě ten případ, to, co jsem zmiňovala. Občas se musí něco někam posunout, přesunout, aby to fungovalo trošku líp, no. Myslím si, že to nesvědčí o tom, že by to byla špatná úprava, ale je to potřeba.
0: Nějaké vlastní aranžma třeba si nevytváříte?
1: Vlastní aranžma nevytváříme ještě zatím. Zatím nám trh zatím vždycky nabídnul to, co jsme potřebovali.
2: Přesně, no. Dneska já si myslím, že už je upravené úplně všechno, tak skoro škoda tomu věnovat čas. No.
1: S dílčími úpravami to zvládneme.
0: Tak pojďme si pustit další skladbu. Skladatel se jmenuje Malcolm Arnold, přiznám se, že ho tedy příliš neznám, a jeho skladba s názvem Three Shanties, což jsou tedy nějaké námořnické popěvky. O co se přesně jedná? Přímo tahle známá melodie.
1: Ano, ale
0: tam
1: to neuslyšíte.
3: To až příště.
1: To, co dneska uslyšíme, bude třetí věta z nich, ale ano, to, co zpívala Adélka, je ta první a ta je asi nejznámější. Drunken Sailor se to jmenuje.
2: Nebo v češtině V hospodě u Tři Bernardínu.
0: Ano, ano, to je taková slušnější verze, myslím, pro děti. On ten anglický originál je takový poměrně.
2: Ne, tak Malcolm Arnold je takový typický anglický skladatel, ale myslím, že není velmi známý, lebo on neměl vlastně moc času sa presláviť.
1: On byl teda trumpetista, tuším, a má toho dost, já vím, že určitě jsem od něj hrála nějakou skladbu pro solový klarinet, má určitě nějaký solový trumpetový věci a myslím si, že to je taky napsaný velmi dobře právě pro ty dechy, že jako je znát, že to že
2: to určitě ano, no. Ale byl to takový jako člověk, který si rád užíval života a poměrně skoro na to taky jako umřel, takže moc toho nestihnul. No.
0: Nebyl náhodou námořník třeba?
2: To nebyl, ale možná, že by se to k tomu dalo přirovnat, ten jeho životní styl.
0: Tak pojďme si poslechnout tedy tyto námořnické nápěvy v podání souboru Kalabis Quintet. Je to část ze skladby Three Shanties od skladatele Malcolma Arnolda.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha. O Kalabis Quintetu si v dnešním pořadu Hudba v miléniu povídáme s jeho členkami, flétnistkou Zuzanou Leimer, klarinetistkou Anou Sisovou a hornistkou Adélou Psohlavcovou. A právě v podání tohoto dámského dechového kvinteta jsme teď poslouchali část ze skladby Three Shanties od skladatele Malcolma Arnolda. Já jsem se díval, že vy se, nevím jestli úplně všechny, ale určitě většina z vás věnujete i pedagogické činnosti, a zaznamenal jsem, že jste také připravili tedy edukační projekt pro děti s názvem Příběh Vltavy. Tak jak je to koncipováno a pro jakou věkovou skupinu je to určeno?
1: Tak my se tady snažíme věnovat asi tým nejmenším, že Adel? O tom je, že si nejvíc ty, protože jsi tam taková vedoucí osobnost, tak o tom něco povedz.
2: Mně se moc líbilo, že vlastně jsme to s holkama dali opravdu dohromady, že je to náš vlastní autorský projekt. Nikdo k tomu nebyl přizvaný, všechno jsme to vymysleli a je to koncipováno pro mateřské školy a první stupeň, ideálně tak do třetí třídy prvního stupně. A děti proplují s námi Vltavou, Bedřicha Smetany, jsou tam různě interaktivní úkoly, prvky.
0: Takže děti se zapojují nějakým způsobem
2: přesně
0: do dění.
2: Tak, přesně tak, trvá to vlastně dáme asi 50 minut, myslím 45 jo, až 50 minut.
3: Naučí se zároveň o nástrojích dechových kvintetu, naučí se o té Vltavě, zároveň i jako geograficky, kudy vlastně pluje tou Českou republikou. A ještě v rámci, kromě té Vltavy Smetanové, tam jsou ukázky jiných děl, takže třeba melodie Labutě z Labutího jezera a takhle vlastně nějak se to snažili naroubovat ten příběh na ten tok té řeky. Myslím, jo. že to funguje hezky, mám hezký ohlasy. A teďka s tím jedem do Semil na začátku
2: února. Ano, ano.
0: Já jsem viděl i nějaké fotografie na internetu, že jste měli takové kostýmy námořnické k tomu a podobně. Tak kdyby si někdo chtěl tento program objednat, tak předpokládám, na vašich webových stránkách vás může kontaktovat.
2: Určitě.
0: No a to mě vlastně skrz tu pedagogiku a ty děti přivádí taky k otázce, jak seznamovat děti třeba se soudobou hudbou nebo s tou hudbou 20. století. To je zajímavé téma, určitě byste k tomu něco mohli říct, protože někteří pedagogové tedy zastávají názor, že děti je třeba neodradit, tak se tomu vyhýbají třeba u mladších žáků. Někdo zase říká, že děti jsou otevřené, že je potřeba, aby si zvykli na ty disonance a podobně, tak jak to vidíte vy.
1: Určitě je to zvyku, podle mě.
3: Za mě jsou děti mnohem tvárnější než už nějaký zažitý publikum, který na to jenom není zvyklý, takže já bych s tím právě pracovala už co nejvíc odmala, aby jim to právě potom nepřišlo jiný a...
1: Přišlo jim to naprosto přirozený, aby to vůbec neřešili, jestli to je 20., 21. nebo baroko, aby prostě tu hudbu brali jako takovou a dokázali pracovat a vnímat, hlavně vnímat jako všechno, že jo.
0: No, je pravda, že na dechové nástroje taky většinou hrají už starší děti, aby měli druhé zuby a dostatek dechu a tak, že? Nebo není to tak,
1: můžou hrát? My si to vychováváme samozřejmě od těch zubcových flétniček, že? Od těch 5 let.
0: No já
1: takže...
0: vím, no.
1: Takže to treba vzít to dítě naopak, jako keď je ještě také jako velmi tvárné a malé a začať od těch 5 rokov pekně jako no, naučit správně ten rytmus, to dýchání a pak šup na vyšší nástroj. Takže ano. Je dobrý začít od začátku s tím dítětem.
0: Takže zobcové flétny jsou nižší úroveň nástrojů, jinak řečeno.
1: Ano, zobcová flétna je vlastně to, na čo většinou začíná každý dýchár, ano.
3: Doufáme, že nás neposlouchá žádný barokář teď.
0: No právě, no. Jako.
1: Ano, a někoho chytí tak strašně zobcová flauta, že z něho stane profesionální hráč na zobcovou flétnu, kterých taky zdravíme.
0: No, když už mluvíme o té pedagogice, jak to vidíte se zájmem žáků a studentů o dechové nástroje a třeba s jejich úrovní teď v současnosti, protože třeba u toho klavíru, houslí, tam všichni pořád říkají, že ta úroveň technická se neustále zvedá a že už prostě je samozřejmostí na těch různých soutěžích ta technická vybavenost, tak by mě zajímalo, jestli to taky je u dechu vlastně, protože já si říkám, že jeden z možná jediný pozitivní dopad obliby třeba dechovek tady u nás byl ten, že hodně lidí hrálo na dechové nástroje i na venkově a podobně. A to mně připadá, že už trochu opadá, tak by mě zajímalo, jestli se to třeba projevuje i jaksi na úrovni těch studentů, jestli je to poznat.
3: Zkušenosti teda děti, kteří chtějí hrát na dechový nástroj, chtějí hrát na příčnou flétnu anebo na saxofon, protože ještě pořád jako móda Simpsonu a to, že Líza hrála na saxofon, ještě pořád to funguje. Ale samozřejmě i tohle jsme chtěli trošku jako tomu pomoct tím naším výchovným koncertem, aby děti poznaly ty ostatní nástroje, kromě flétny. Možná ještě znají klarinet, ale pravděpodobně hoboj si pletou s klarinetem a už vůbec nevědí fagot. To
1: nevědí.
3: Je strašně velký a zvláštní, tak to je takový. Taky nevědí, ale sníroch už vůbec možná. Takže i tohle je vlastně trošku náš záměr.
0: Popularizovat si jaksi takhle, nebo šířit to povědomí o dechových nástrojích. No na fagot asi děti hrát nemůžou, že jo, jako v takovém
3: Existují
0: věku.
3: Existují nějaký přípravný modely, teďka úplně nevím, to by asi Denisa naše věděla víc, ale myslím si, že začínají taky na zobcovku a pak celkem brzo se můžou na něco posunout.
1: V 10 letech určitě můžou na fagot hrát, no.
0: Jak je to s lesním rohem?
2: Na lesní roh se začíná ideálně tak od 10-11 let, až jak jste říkal, ty druhý zuby,
0: že
2: to hotový. Ale asi pro mě nejdůležitější, že když já jsem učila, tak jsem to brala tak, že vychovávám budoucí posluchače, protože to, co teď děláme, my potřebujeme lidi a podporovatele a tak z těch dětí vlastně vychovat to, aby je bavilo chodit na koncerty, aby nás podporovali, protože bez nich to nejde.
0: Říká hornistka Adela Psohlavcová, která je spolu s flétnistkou Zuzanou Laimer a klarinetistkou Anou Sisovou dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu. Tak je, myslím, čas na další hudební ukázku. Teď to bude skladba Tomáše Pálky, která se jmenuje Landscape Hypnotic Pulsation. Tak Tomáše Pálku, abych se přiznal, taky neznám, tak pojďme představit skladatele a toto jeho dílo.
1: Tak Tomáš bol mojím veľmi dobrým kamarátom, pretože ja som počas celej vysokej školy hrala v združení skladateľov Konvergencia. A Konvergence vlastne tam združuje, tam je myslím hlavný ten Štochl Ondrej. No a práve tam bol ten Tomáš aj s jeho manželkou Míšou. A on nás vlastne oslovil, či by sme si nechceli skúsiť niečo od neho. A ja, pretože mne bol vždycky ako najbližší v tej Konvergencii, tak sme byli hrozne rádi, že nám vlastne napísal túto skladbu priamo nám na mieru, ušil. A vlastně jsme ho hned, myslím, aj ten rok nahrali pro Český rozhlas. No a bylo to super, no, je to úplně něco jiné, je to trošku taká hudba, která se podle mě dotýká už aj té moderné hudby toho 21. století, že je to hodně takové jako rytmické a trošku se tam hrá s těmi zvukmi, které jdou skoro až trošku do také elektroniky. Přitom je to pravda, že ten hypnotik je tam velmi důležitý, protože jak se tam ten rytmus a ten rytmický model neustále opakuje, tak je to až také, že člověk do takého tranzu s tím dostane. Takže je to velmi zvláštná skladba a za mě jako Tomáš je mi velmi blízký jako skladatel a je to přesně prostě jeho styl. No.
2: No, já bych tu skladbu uvedla, zavřete oči. Šk-tk, šk-tk, šk-tk.
0: Pojďme se tedy dostat do tranzu s touto skladbou Tomáše Pálky Landscape Hypnotic Pulsation, která zazní teď v podání dámského dechového kvinteta Kalabis Quintet.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, toto byla skladba Tomáše Pálky s názvem Landscape Hypnotic Pulsation, kterou nám teď zahrálo dechové kvinteto Kalabis Quintet. Jehož členky Zuzana Lajmer, Anna Sisová a Adéla Psohlavcová jsou dnes s námi v pořadu Hudba v miléniu. S kolika vlastně takovýmito soudobými skladateli už jste spolupracovali, myslím teď přímo žijící autory, nebo kolik jejich skladeb jste přímo i premiérovali?
1: Já už jsem se teď na tu otázku trošku připravovala, protože jsem si myslela, že přijde, ale nedopočítala jsem se upřímně. Teďka jenom vím, že v říjnu loňského roku jsme natáčeli skladbu mladého skladatele Jakuba Chrásky a pak vím, že jsme uváděli na našem vlastně výročním koncertě k 10 rokům našeho výročí skladbu Miroslava Pudláka, to bylo taky vlastně pro nás napsaný. A v listopadu letošního roku uvedeme v rámci komorních koncertů Prague Philharmonia skladbu Kateřiny Horký.
2: Plus konvergencia, že jo, Štochl, Pálka.
1: Ano.
2: Ano, a
1: je toho víc.
0: Ale... To bude až na podzim tedy ta skladba Kateřiny Horké. Uh-huh. Ona vlastně v té své tvorbě využívá nějaké takové jazzové prvky trošku, je to tak, nebo?
1: Já od ní znám upřímně dechový trio, to je taková, možná by se i dalo říct, instruktivní skladba, takže to asi není úplně relevantní srovnávat a k tomuhle jsme ještě noty neobdrželi. Takže
2: no, vzhledem k tomu, že to bude premiéra, tak se velmi těšíme, no.
0: Dobrá, tak to bude tedy v listopadu, tak samozřejmě mohou posluchači sledovat vaše webové stránky, kde se dozví informace o aktuálních koncertech. Většina hudebníků, kteří hrají v komorních souborech, tak mi říkají v tomto pořadu, že u nich tedy komorní hudba jednoznačně vede třeba nad hraním v orchestru, že je to zábavnější, že je to hráčsky více rozvíjí a tak dál. Tak máte to tak taky? Je pro vás komorní hraní na prvním místě?
1: Souhlasím v tom, že to určitě mám pocit, že mě to hráčsky rozvíjí víc než hraní v orchestru a na druhou stranu hraní v orchestru mě více rozvíjí ze stran soustředěnosti a nějakýho, jak to říct, píle. Ano, tý trpělivosti je asi nejlepší slovo, protože přece jenom
2: píle
1: to jsou...
2: a poslušnosti.
1: Jsou to další díla, významně další a je tam potřeba se zase připravit jinak, nicméně komorní hudba pro mě, tuším, asi vždycky bude na prvním místě.
2: Člověk tam má hlavně tu volnost, že jo? Protože vlastně to tvoříme my, ten názor se tam odráža náš, a tolik toho dirigenta. Nikdo nám nediktuje, jak to máme hrát, že jo? Ale spíš se vždycky domluvíme, kterým směrem se to ubere a...
0: To mě právě vždycky zajímá u těch komorních souborů, jestli tam funguje nějaká demokracie třeba v názoru na tu interpretaci, nebo jestli je tam někdo, kdo to tak v uvozovkách jako trošku řídí.
1: Tak nás je 5, tak to je dobře odhlasovatelný počet, než třeba v kvartetu, tam by to bylo horší, takže tady vždycky nějaký názor vítězí, takže to je celkem pojď. Takže jo, řekla bych, že demokracie funguje. Snad? Nebo ne?
3: Jo, já si myslím, že jsme jako zralí na nějaký článek do ona a psychologie.
1: Moje psychologie.
0: No tak třeba ve Smyčcovém kvartetu je primárius, který většinou tím, že má ten vedoucí hlas, tak samozřejmě trošku jaksi diktuje i tu interpretaci. Je to tak třeba u flétny tam asi, nebo to se nedá říct, že flétna má vedoucí hlas.
2: Ne, v dechovém kvintetu podle mě není ten vedoucí hlas.
3: No, ale když se podíváte na ty osobnosti flétnový, tak vlastně Zuzka je taková, my říkáme naše mama. Jestli jste viděli film Chicago, tak vlastně takhle my fungujeme.
0: No, ale zase vy jste hornistka, to znamená, máte jediná žesťový nástroj, který teoreticky může hrát nejhlasitěji, ne? Asi.
2: A taky sedí uprostřed, že?
1: No. Já bych řekla spíš, že u nás to je tak, že každá z nás má takový svůj jako téma, který nejvíc řeší a vlastně s tím ovlivňuje ty ostatní, že někdo řeší hodně zvuk, někdo řeší frázování, někdo řeší další
2: rytmus,
1: věci.
2: Rytmus, někdo intonaci.
1: A vlastně každá z nás se soustředí na trošku jiný aspekt té hudby a vlastně v tom nějak jakoby vedem třeba, ale zase v těch jiných oblastech se necháme vést.
3: Mně se moc líbí, že vlastně každá víme o té druhé, kde má ty své limity a snažíme se udělat nějaký celek, který se líbí hlavně nám a za kterým si stojíme.
0: Hezky řečeno. Teď máme tedy začátek roku 2026. Je ještě něco, co máte teď před sebou, co jsme ještě třeba nezmínili a na co byste chtěli upozornit?
1: Myslím, že hezky bude koncert 21. dubna v rámci festivalu Ulmanovský slavnosti. Tam budeme hrát jenom takhle v kvintetním složení. Budeme hrát Hásův kvintet, který je nádherný. A vlastně s Fama kvartet budeme hrát Nonet Rudolfa Karla a to je teda skladba, která se snad nikde nedá poslechnout, tuším, ale je to nádherný, už jsem to měla, jsem štěstí jednou, už jsem ho hrála a strašně se na to těším, takže to určitě můžu doporučit, tuším, že koncert je na Hamu,
2: ano.
1: Jsem si jistá.
2: Měla by to být v sále Martinu, si myslím.
1: A předtím ještě budeme hrát v Galerii Prahy 14 na Černém mostě, to je 11. března a potom máme hezký koncert na festivalu Dvořákova Příbram 16. května.
2: A na podzim máme Tulipa muzika, no.
1: Tam uvedeme poprvé Geraldine Muchu a její dechový kvintet.
2: Aha. No, to by měl být koncert jakože ženy a hudba.
0: Tak to bude velká událost, to je hezké. Tak nejen na tyto koncerty zveme posluchače, ale samozřejmě více o vaší tedy nabité letošní sezóně se mohou dočíst i na vašich webových stránkách kalabiskvintet.com nebo cz.
1: CZ.
0: Dobrá. Tak já jsem moc rád, že dnešními hostkami pořadu Hudba v miléniu tedy byly klarinetistka Anna Sisová, flétnistka Zuzana Leimer a hornistka Adela Psohlavcová z Kalabis Quintetu. Tak já vám moc děkuji, že jste nás navštívili a děkuji za příjemné povídání. Budu se těšit někdy opět naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, naslyšenou.
1: Děkujeme, naschledanou.
0: Závěrem dnešního pořadu si ještě poslechneme v podání Kalabis Quintetu krátkou první část z 6 bagatel skladatele Děrdě Ligetyho a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák!
3: Říkej!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrej, dobrej. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

Straka zlodějka, tak se jmenuje opera, s jejíž předehrou jsme zahájili odpolední vysílání v sobotu 18. července na rádiu Klasik Praha. Sobota 18. července, kdy si svůj sváteční den užívá Drahomíra a svůj den na rádiu Klasik Praha Mirka Časarová, která vás tímto od mikrofonu zdraví. Předehru k opeře Straka zlodějka nám zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil Vladimír Válek. Co nás čeká v dnešním odpoledni? Bude to samozřejmě skvělá hudba. Namátkou pojďme nahlédnout do nejbližší hodinky. Hodinky mezi 12. a 13. bude tu Anton Bruckner, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, anebo teď tu máme Edvarda Elgara a jeho slavného Nimroda. Ovšem v aranži pro violončelové solo a pět dalších violončel.

Doznělo populární dílo Edvarda Elgara, jeho Nimrod v aranži pro violončelové solo a pět dalších violončel. Solové violončelo hrál Šeku Kane Mason. A my přecházíme ke klavíru, máme tu Martina Kasíka, který nám zahraje preludium číslo 2 Majestoso Sergeje Rachmaninova.

Poslouchali jsme preludium číslo 2 od Sergeje Rachmaninova. Mohutný potlesk si na klavír vysloužil Martin Kasík. Za 10 minut bude 12:30 a nás teď čeká barokní hudba. Je tu druhá věta ze symfonie číslo 6 E-dur Karla Filipa Emanuela Bacha.

Karl Philipp Emanuel Bach, německý skladatel barokního, ale také už klasicistního období a páté dítě a druhý žijící syn Johanna Sebastiana Bacha. My jsme poslouchali druhou větu Poco Andante z jeho šesté symfonie E-dur. Zahrál nám ji soubor The English Concert, který řídil Trevor Pinnock. A teď tu máme hudbu z filmu Stará puška Lvě Fizil, film z roku 1975, k němuž psal hudbu François de Roubaix.

0: Stará puška, film, poslední film skladatele François de Roubaix, kdy Cezara za nejlepší hudbu získal už posmrtně, film z roku 1975. Poslouchali jsme soubor Le Siècle, který řídil Duncan Ward a na housle hrál Renaud Capison. Za chviličku se dozvíte, kdo bude hostem v letní repríze a v letní premiéře pořadu Hudba v miléniu, s kým si bude Ondřej Fischer povídat v úterý 21. července a pak už tu budeme mít Rej Skřítku z poetických nálad Antonína Dvořáka.
1: Klasik Praha.
2: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, jehož hostem byl hudební skladatel Haštal Habka. Představí ukázky své tvorby i svůj pohled na současnou hudbu a jako vystudovaný lingvista se také zamyslí, jestli lze hudbu považovat za jazyk. Reprízu pořadu poslouchejte v úterý 21. července od 19 hodin na Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století. Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Poetické nálady, klavírní cyklus o 13 částech je při celkové délce trvání přes 50 minut nejrozměrnější a kompozičně nejpropracovanější klavírní cyklus Antonína Dvořáka. Skladatel jej zkomponoval v průběhu necelých 2 měsíců na jaře roku 1889 a nabídl jej svému nakladateli Zimrokovi. Ten dílo přijal a ještě téhož roku jej vydal. A skladatel tím vlastně naplnil časté nakladatelovi výzvy ke komponování drobnějších klavírních kusů, po nichž byla tehdy mezi amatérskými klavíristy velká poptávka. My jsme z poetických nálad slyšeli 8. část s názvem Rej skřítků. Na klavír hrál live Uwe Antsnes. A teď se vydáme do dob Holdbergových svita, ze které si poslechneme 4. část od Edvarda Gruba Griega.

9 minut po půl jedné jsme se ocitli v dobách Holbergových, tak to je svita Edvarda Hakerupa Grieg, ze které jsme poslouchali čtvrtou část Air. Akademii svatého Martina v Polích řídil Neville Mariner a na solové housle hrál Kenneth Cerito, na violu Steven Shingles. A teď to můžeme trošku rozproudit, máme tu veselou předehru k opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Zdeněk Košler řídí Českou filharmonii.

komická opera o třech dějstvích Bedřicha Smetany na libreto Karla Sabiny. Tak to je Prodaná nevěsta. Dílo, které mělo světovou premiéru 30. května roku 1866 v Prozatímním divadle v Praze. Zásluhou Emmy Destinové byla pak také uvedena v Metropolitní opeře v New Yorku, kde její premiéru v únoru roku 1909 dirigoval Gustav Mahler. Později tamtéjší pak premiérovali také v anglickém překladu a to byla zásluha naší Jarmily Novotné, kdy uvedení dirigoval Bruno Walter. My jsme si poslechli předehru k tomuto dílu, k této nádherné opeře a to v nahrávce České filharmonie, kterou řídil Zdeněk Košler. Před námi je teď dílo Antona Brucknera Libera mé v F-moll.

Poslouchali jsme Liberame F-moll, což je skladba pro smíšený sbor, varhany a tři trombony, kterou napsal Anton Bruckner. A to v roce 1854 u příležitosti pohřbu preláta Michaela Arneta v hornorakouském klášteře svatého Floriána. Nám zpíval Český filharmonický sbor Brno, který řídil Petr Fiala. Na trombony hráli Jiří Vidra, Jaroslav Zouhár a Pavel Vidra, na varhany Martin Jakubíček. Poslední skladbou před 13. hodinou bude Rondo, třetí věta z koncertu pro lesní roh a orchestr S-dur Antonia Rossettiho. Johannes Moezus řídí Bavorskou komorní filharmonii, na lesní roh hraje Radek Baborák.

0: Tak to byla třetí věta Rondo z koncertu pro lesní roh a orchestr S-dur Antonia Rossettiho. Johannes Moezus řídil Bavorskou komorní filharmonii, na lesní roh hrál Radek Baborák. Za chviličku je to 13. hodina a po ní se můžete těšit na árii z opery Werther Žila Mastnéta. Bude tu hudba Vítězslavy Kaprálové, Henryho Purcella či Johna Williamse.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Je klasik Praha.

O krásné přírodě nám zpíval Petr Nekoranec. V opeře Werther žila Masnéta. S českým tenoristou jsme poslouchali Českou filharmonii, kterou řídil Christopher Franklin. Je 13:05 hodině a nás čeká třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr D-moll Vítězslavy Kaprálové. Alena Hron řídí Janáčkovu filharmonii Ostrava, na klavír hraje Tomáš Vrána.

Poslouchali jsme třetí větu Allegro z koncertu pro klavír a orchestr D-moll Vítězslavy Kaprálové. Debutové album dirigentky Aleny Hron s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Na klavír hrál Tomáš Vrána. Tento klavírní koncert se stal v roce 1935 absolventskou prací tehdy 20-leté Vítězslavy Kaprálové, která si jej na premiéře sama i oddirigovala. A teď tu máme hornpipe ze scénické hudby ke hře Williama Congreva The Old Bachelor s hudbou Henryho Purcella. Posloucháme soubor Le Musicien de Saint-Julien.

Poslouchali jsme Hornpipe ze scénické hudby ke hře Williama Congreva The Old Bachelor, tedy starý námořník Hornpipe, starý mládenec. Hornpipe je totiž tanec z Irska a Británie spojený s námořníky a tančený na lodních palubách. Této komedii napsal hudbu Henry Purcell, François Lazarevič řídil Les Musiciens de Saint-Julien, francouzský soubor dobových nástrojů, který založil v roce 2005. A teď tu máme idylu The Banks of Green Willow z pera anglického skladatele a sběratele lidových písní George Butterwortha. Andrew Menzies řídí Liverpoolskou královskou filharmonii.

Orchestrální skladba The Banks of Green Willow je založena na stejnojmenné lidové baladě, která se objevuje ve skotském i anglickém folkloru a známá je pod názvem Bonnie Annie. Tuto melodii, co by folklorista zapsal George Butterworth, a její jinou variantu také nahrál do fonografu. My jsme z The Banks of Green Willow poslouchali idylu v nahrávce Liverpoolské královské filharmonie, kterou řídil Andrew Menzies. A teď už tu máme filmovou hudbu Johna Williamse a jeho film Dobyvatelé ztracené archy, tedy Indiana Jones, hrají filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Především opery Arlézanka a Adriana Lecouvreur proslavili italského skladatele Francesca Cileu. Narodil se před 160 lety 23. července 1866 v Palmy v Kalábrii jako syn soudce a hudební nadání projevoval už od útlého věku. Více včetně ukázek v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
2: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme pohádku pro violončelo a klavír Leoše Janáčka. Zazněla nám třetí věta Allegro a interpreté byli Tomáš Jamník a Ivo Kahánek. Další skladbou je Africký tanec z africké svity Samuel Coleridge Taylora. Budeme poslouchat orchestra si Chrise Camerona a hraje soubor Čineke.

Dozněla hudba afrobritského skladatele Samuela Coleridge-Taylora. Africká svita a z té jsme poslouchali čtvrtou část, africký tanec. Hrál nám soubor Činéke, první evropské těleso z hudebníků z etnických menšin a řídil jej Kevin John Edusey. Je 8 minut po půl druhé a my tu máme krásnou druhou pomalou větu z klavírního koncertu číslo 21 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Christian Zakarias řídí symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Na klavír hraje Jan Lišiecký.

Dozněla druhá věta Andante z koncertu pro klavír a orchestr číslo 21 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Christian Zachariáš řídil symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Na klavír hrál Jan Lišiecky. Další skladbou v dnešním odpoledním vysílání je druhá věta Prestissimo ze symfonie číslo 1 S-dur Alexandra Porfirjeviče Borodina. Steven Gunzenhauser řídí symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě.

Tak to bylo Prestissimo, druhá věta ze symfonie číslo 1 Es-dur Alexandra Porfirjeviče Borodina. Steven Gunzenhauser řídil symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. 14. hodina je tu za 7 minut, pojďme do ní nahlédnout, co nás čeká. Bude tu klavírní koncert Jaroslava Ježka, 6. symfonie H-moll Petra Iljiče Čajkovského a vydáme se také do čtvera ročních dob a bude tu aktuální léto Antonia Vivaldiho. A k tomu ještě hudba Friderika Chopina, Václava Pichla či Ennia Morriconeho. S touto hodinou se rozloučíme árií Dovrian questo che piangere z opery Scipione il Giovane, kterou napsal Luca Antonio Predieri. Zpívá kontratenorista Jakub Josef Orlinsky.

0: Tak to byla árie z opery Scipione il Giovane, kterou napsal Luca Antonio Predieri. Maxim Emelianičev řídil soubor Il Pomodoro a zpíval kontratenorista Jakub Josef Orlinsky. Za pár okamžiků tu bude 14. hodina a po ní pokračujeme hudbou Jaroslava Ješka. Poslechneme si Charleston z koncertu pro klavír a orchestr. Filharmonii Brno bude řídit Leoš Svárovský, na klavír bude hrát Igor Ardašev.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Ladíte Klasik Praha.

Dozněl Charleston, co by třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr Jaroslava Ješka. Tento klavírní koncert byl absolventskou prací Jaroslava Ješka a na absolventském koncertě v roce 1927 v Rudolfinu mu ji hrála Česká filharmonie se soulistou Václavem Holzknechtem. My jsme ale slyšeli nahrávku Filharmonie Brno, kterou řídil Leoš Svárovský. Na klavír hrál Igor Ardašev. A teď tu máme čtvrtou větu, Adagio Lamentoso ze symfonie číslo 6 H-moll z takzvané patetické. Petra Iljič Čajkovského, Semjon Byčkov řídí Českou filharmonii.

to byla symfonie číslo 6 H-moll Petra Iljiče Čajkovského. Z takzvané patetické jsme poslouchali čtvrtou větu Adagio Lamentoso v nahrávce České filharmonie, kterou řídil Semjon Byčkov. A teď tu máme léto, jak za oknem, tak na vlnách Rádia Klasik Praha zazní tato část ze čtveraročních dob Antonia Vivaldiho. Na housle hraje Anne-Sophie Mutter a Mutter s virtuózy řídí Mahan Esfahany.

populárních čtveroročních dob a nádherné léto, z něho třetí věta Presto Antonia Vivaldiho. Mahan Esfahani řídil Mutters Virtuosi, na housle hrál Anne-Sophie Mutter. Je čtvrt na tři a my tu máme nocturno číslo 2 S-dur Friderika Chopina. Na klavír hraje Maria Joao Pires.

Poslouchali jsme pravděpodobně nejslavnější Chopinovo dílo Nocturno číslo 2 Es-dur, které spadá do sbírky tří nocturen pro solové klavír, jež Frédéric Chopin napsal v letech 1831 až 1832 a věnoval je Marii Pleyelové. Nocturno číslo 2 Es-dur nám zahrála Maria João Pires. Za 10 minut bude 14:30 a před námi je menueto ze symfonie Pastoralis D-dur Václava Pichla. Marek Štrincel řídí Pardubický komorní orchestr.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na filmy hereček, které získaly nejvíce Oscarů. Celkem 4 sošky má na kontě Audrey Hepburn. Za ní jsou s 3 soškami v závěsu Meryl Streep nebo Ingrid Bergman. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie. Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Poslouchali jsme živou nahrávku z koncertu z roku 2004, kde Ennio Morricone dirigoval své vlastní filmové melodie. Toto byla hudba z Drsné gangsterky se režiséra Sergea Leoneho s Robertem De Nirem v hlavní roli, tenkrát v Americe z roku 1984. Hudba byla oceněna cenou BAFTA a nominována na Zlatý globus. Hrál nám Mnichovský rozhlasový orchestr a jak jsem již říkala, dirigentskou taktovku třímal v rukou autor hudby Ennio Morricone. Před námi je teď symfonie číslo 6 C-dur France Schuberta. Poslechneme si třetí větu Scherzo presto v podání virtuozy di Praga, které řídí Jack Martin Handler.

Tak to byla třetí věta Scherzo Presto ze symfonie číslo 6 C-dur France Schuberta. Jack Martin Handler řídil Virtuosity Praga. A teď tu máme frideckou panu Marii z cyklu Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka. Budeme ovšem poslouchat aranž pro trombon a klavír. Aranž Lukáše Moďky, který se také chopí trombonu, na klavír hraje Lucie Kubátová.

Klavírní cyklus Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka vznikal na počátku 20. století, byl inspirovaný lidovou melodikou a my jsme si z tohoto klavírního cyklu poslechli část Frídecká Panna Maria. V aranži pro trombon a klavír. Na trombon hrál Lukáš Moťka, na klavír Lucie Kubátová. A teď se vydáme do Itálie, do římských ruin, tak se jmenuje druhá věta ze symfonické fantazie Itálie Richarda Strause. Neme Jervy řídí Skotský národní orchestr.

Tak to byla druhá věta v Římských ruinách ze symfonické fantazie Richarda Strause z Itálie. Byl inspirován návštěvou samozřejmě Itálie v roce 1886. Dílo dokončil pravděpodobně na konci roku, když mu bylo 22 let. A věnoval tuto symfonickou fantazii svému mentorovi Hansi von Billow. My jsme tady poslouchali druhou větu, a to v nahrávce skotského národního orchestru, který řídil Neme Järvi. Ach, ich fühl's, tak to je árie Pamíny ze druhého dějství opery Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta. Jannik Nese Seggén řídí Chamber Orchestra of Europe a zpívá Christian Karg.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu otce Jana Václava a syna Karla Filipa Stamicových, jeden orchestrální kvartet a dva koncerty pro jeden a pro dva klarinety. Hrát bude kapela Koloniensis. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená smažák.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.

klavír ádur France Schuberta. A chopili se toho dva světoví klavíristé, Nor Leif Uwe Ansnes a Francouz Bertrand Chamayou. Zařadili to na své společné album Schubert for Hands.

Franz Schubert se v posledním roce svého krátkého života obával, že umírá a zároveň doufal, že tomu tak není. Někteří lékaři jeho potíže označili za neurózu, ve Vídni se to tehdy nabízelo, a jiní naopak vinili rtuť, která se používala k léčbě syfilis, což byla choroba, kterou tehdejší medicína nedokázala vyléčit, ale navíc ještě pacientovi léčbou rtutí vždy výrazně přitížila. Ale navzdory bolestem hlavy, urputnému zvracení a krutým bolestem kloubu, 31-letý Schubert pokračoval ve svém komponování a napsal 4 skladby pro klavírní duo, spíše pro domácí využití, ale vznikly skutečné perly. A mezi tyto skladby se řadí i rondo pro 4-ruční klavír A-dur, které jsme si poslechli v podání Live Uwe Antnese a Bertrana Chamayou, 2 klavírních virtuózů, kteří společně v loňském roce vydali album Schubert Four Hands. Za 8 minut bude 3:30 a před námi je hudba z filmu Rogue One Star Wars Story, kterou napsal Michael Giacchino.

0: Klasik Praha.
1: Hned dvěma mezinárodním skladatelským soutěžím v oblasti klasické hudby se budeme věnovat v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Jedna se od roku 1975 koná v Ostravě, druhá vznikla v roce 2017 v Bazileji.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Více se dozvíte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

To byla část z písňového cyklu Song of Travel od anglického skladatele Ralpha Vaughan Williamse na slova romantického básníka Roberta Louise Stevensona. Zpíval nám přední britský baritonista, ale také skladatel a uznávaný interpret jak opery, tak koncertních záležitostí Roderick Williams a společně s ním hrál skotský pianista Ian Burnside. Nás teď čeká Concert Champêtre, venkovský koncert pro čembalo a orchestr Francise Poulenca, ze kterého si poslechneme třetí finální větu. Kurt Zanderling řídí Českou filharmonii, na čembalo hraje Zuzana Růžičková.

Dozněla finální věta z venkovského koncertu pro čembalo a orchestr Francise Poulenca. Kurt Zanderling řídil Českou filharmonii, na čembalo hrála Zuzana Růžičková. 16. hodina tu bude za 20 minut a do té doby ještě zazní Friedrich Gulda, George Gershwin a nebo například právě teď arabeska číslo 1 Clauda Debussyho. Na klavír hraje Clara Kermendi.

Nádherné roztomilé dílko Arabeska číslo 1 Claude Debussyho. Na klavír hrála Clara Kermendi. A v nás teď čeká mexický tanec, ale ještě předtím se pojďme podívat, co nás čeká na Radio Klasik Praha dnes večer. Je sobota v 19 hodin, tu máme tedy letní reprízu rozhovoru na osobní notu. Tentokrát jsem si povídala s naším světovým a zároveň domácím basbaritonistou Adamem Plachetkou. Má rád golf, nejraději by odpočíval v exotických krajích, ale nesmělo by se do nich létat tak daleko. A kdo má u nich doma v domácnosti, kterou tvoří s fantastickou Kateřinou Kněžikovou poslední slovo, tak to se dozvíte v 19 hodin pořadu na osobní notu. Ve 20 hodin koncert bez smokingu, dnes s hudbou Edwarda Elgara, zazní jeho koncertní předehra Fruasar a první symfonie Asdor. A ve 22 hodin repríza pořadu Švédský stůl a tentokrát italské barokní koncerty Stradella, Corelli, Scarlatti či Gemignani a skvělý Orchestra of the Age of Enlightenment. Tak to byla nabídka pro dnešní večer a teď už je slibovaný mexický tanec George Gershwina.

Poslouchali jsme mexický tanec George Gershwina. Eric Kunzel řídil Cincinnati Pops Orchestra. Poslední skladbou v této vysílací hodině je pak Idyl, druhá věta z koncertu pro violončelo a dechový orchestr Friedricha Guldy. Rafael Merlin řídí Le Force Majeure a na violončelo hraje Edgar Moreau.

0: Nádherná druhá věta Idyl z koncertu pro violončelo a dechový orchestr Friedricha Guldy. Rafael Merlin řídil Le Force Majeure a na violončelo hrál Edgar Moreau.
1: Klasik Praha.
2: Operní zpěv přirovnává ke svému oblíbenému golfu. Nejraději by odpočíval v exotických krajích, ale muselo by se tam letět maximálně hodinu. A letos se v Metropolitní opeře poprvé ve své kariéře potká s Escamilliem z Bizetovy Carmen. Mým dalším hostem je basbaritonista Adam Plachetka. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Jsme Klasik Praha.

Dozněla čtvrtá věta z druhé symfonie Michaela Tippetta, což byl starší současník Benjamina Britna, jeden z předních britských skladatelů 20. století. Tato druhá symfonie je z roku 1957 a proslula nechvalně nepodařenou premiérou o rok později, kterou živě vysílala BBC, a kde symfonický orchestr BBC řídil Adrian Boult, ale provedení muselo být v živém vysílání přerušeno a opakováno od začátku. My jsme poslouchali nahrávku Londýnské filharmonie, kterou řídil Edward Gardner. A teď tu máme jeden z nejkrásnějších duetů z operního světa. Je tu duet z opery Lovci perel Georges Bizeta.

Nádherný duet z prvního dějství opery Lovci perel, Georges Bizeta. Poslouchali jsme symfonický orchestr německého rozhlasu Kaiserlauternu, který řídil José Colliado, a zpívali tenorista Ramon Vargas a baritonista Ludovic Tézier. Je 16:45 a my tu máme šavlový tanec z baletu Gayane Arma Khachaturiana.

Na Radio Klasik Praha dozněl populární šavlový tanec z baletu Gajané Arama Chačaturiana. Poslouchali jsme úpravu se solovou flétnou a hrál nám Royal Philharmonic Orchestra, který řídil Myun Wung Chung a na flétnu James Galway. Další skladbou je Chacona ze svity Michela Richarda de Lalandeho. Hugo Reyn řídí Le Symphonie du Marais.

Právě dnes je to přesně 300 let, kdy zemřel Michel Richard de Lalande, francouzský barokní houslista, varhaník a hudební skladatel, který sloužil na dvoře krále Ludvíka XIV. Byl jedním z nejznámějších skladatelů tzv. Velkých motet a jeho dílo předznamenává kantáty Johanna Sebastiana Bacha či oratoria Georga Friedricha Händla. 18. června odešel v roce 1726 ve Versailles. My jsme poslouchali jeho Chaconu a to v nahrávce Le Symphonie de Marais. Máme tu filmovou hudbu a hudbu z filmu The Artist, téma Charming Blackmail. Autorem hudby je Ludovic Burs. Ernst van Thiele řídí bruselskou filharmonii.

0: Klasik Praha.
1: V pravidelném pořadu budeme společně poslouchat klasickou hudbu, kterou dobře znáte. Hostem bude ale zpěvák, klavírista, herec Petr Vondráček, který miluje a hraje rock and roll. V únoru letošního roku oslavil 50. Věnuje se i sportům, ve fotbale je členem týmu Real Top Praha. Budeme si povídat také o rock'n'rollové skupině Lokomotiva. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byla Sicilien, druhá věta z koncertu pro housle, klavír a smyčcový kvartet D-dur Ernsta Schussona. My jsme poslouchali Zürcher Kammerorchester a hvězdné solisty na housle Daniel Hope, na klavír Liz de la Salle. Je 16:30 a nás čeká první věta z nocturna číslo 8 G-dur Josefa Haydna. Hrají členové souboru Mozafiato a Larkybudeli, na flétnu Martin Roth, na hoboj Michal Niesmann.

Dozněla první věta Largo Allegro z nocturna číslo 8 G-dur Josefa Haydna. Poslouchali jsme nahrávku, kterou pořídili členové souboru Mozafiato a Larky Budely na flétnu Martin Ruth, na hoboj Michael Niesmann. A teď tu máme skladbu Johana Strause, je tu Císařský valčík, kterou si poslechneme v nahrávce Chicago Symphony Orchestra, jež řídí Daniel Barenboim.

Tak to byl Císařský valčík od Johanna Strause, autora, který taneční orchestrální hudbu povznesl na koncertní úroveň a napsal více než 500 instrumentálních kusů. Císařský valčík nám zahrál Chicago Symphony Orchestra a taktovku třímal Daniel Barenboim. A my se teď vydáme za čarodějem ze země Oz. Je tu koncertní svita z tohoto filmu. Autorem hudby jsou Herbert Stoddard a Harold Arlen.

0: Čaroděj ze země Oz, americký hudební fantasy film z roku 1939. Velmi úspěšný film, kde hlavní roli malé Dorotky hrála Judy Garlandová. My jsme poslouchali koncertní svitu z tohoto filmu. Autorem hudby jsou Herbert Stoddard a Harold Arlen. John Mosley řídil Hollywood Bowl Orchestra.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

Další vysílací hodinu na Radio Klasik Praha jsme otevřeli triovou sonátou e-moll Dietricha Buxtehudeho, a to v podání komorního souboru Arcangelo. Před námi je poslední moderovaná hodina dnešního sobotního odpoledního vysílání. Co vám pak Radio Klasik Praha přinese večer? Tak v 19 hodin tu máme letní reprízu rozhovoru na osobní notu. Povídala jsem si s Adamem Plachetkou, s výjimečným basbaritonistou, který zpívá na těch nejvýznamnějších scénách v Metropolitní opeře v La Scale v Národním divadle v Praze. A přitom je to naprosto obyčejný kluk s veselým úsměvem a nakažlivou životní energií, který je neustále v letu. Jaký je světový basbaritonista Adam Plachetka doma? Dozvíte se v 19 hodin v pořadu na osobní notu. Ve 20 hodin koncert bez smokingu dnes s hudbou Edvarda Elgara a ve 22 hodin italské barokní koncerty, které vám v podání Orchestra of the Age of Enlightenment představí Stanislav Předota ve svém pořadu Švédský stůl. Tak to byla ochutnávka pro dnešní večer a teď vás beru na výlet. Máme tu předehru Hebridy Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

Poslouchali jsme předehru Hebridy, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Filip Erevek řídil orchestr do Champs-Élysées. A teď tu máme téma z filmu Vykoupení z věznice Shawshank, film z roku 1994 a hudba Thomse Newmana.

0: To bylo hudební téma z filmu Vykoupení z věznice Shawshank, film z roku 1994 s hudbou Thomse Newmana. Film, který v nejrůznějších žebříčcích oblíbenosti obsazuje výrazně první místa, ale po uvedení v kinech si nevedl příliš dobře a přestože byl v roce 1994 nominován v 7 kategoriích na Oscara, tak měl bohužel velmi silnou konkurenci, protože v tomtéž roce byly vyrobené filmy Forrest Gump a Pulp Fiction, takže žádné ocenění nezískal ani za nejlepší hudbu. Hudbu psal Thomas Newman. Za malou chvíli tu máme v Nový život slavnostní pochod Josefa Suka.
1: Klasik Praha.
2: Operní zpěv přirovnává ke svému oblíbenému golfu. Nejraději by odpočíval v exotických krajích, ale muselo by se tam letět maximálně hodinu. A letos se v Metropolitní opeře poprvé ve své kariéře potká s Escamilliem z Bizetovy Carmen. Mým dalším hostem je basbaritonista Adam Plachetka. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
11: Posloucháte Klasik Praha.

Známý slavnostní pochod v nový život Josefa Suka nám zahrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Petra Altrichtera. A máme tu ještě jeden český hudební kousek, a to Bohuslava Martinu. Zazní první věta z jeho koncertu pro housle, klavír a orchestr.

Poslouchali jsme první větu z koncertu, který v roce 1953 napsal Bohuslav Martinů v New Yorku pro manželské duo Beno a Sylvia Rabinov. Ten pak koncert premiérovali o rok později. My jsme poslouchali symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil Petr Popelka. Na housle hrál Josef Špaček, na klavír Miroslav Sekera. Další skladbou je kvartet B-dur pro klarinet, housle, violu a violončelo. Poslechneme si první větu. Hudba je z pera Georga Friedricha Fuchse.

Tak to byla první věta z kvartetu B-dur pro klarinet, housle, violu a violončelo Georga Friedricha Fuchse. Hráli členové Kocianova kvarteta a společně s nimi na klarinet Štefan Britvík. Poslední skladbou dnešním moderovaném odpolední je třetí věta z koncertu pro housle a orchestr číslo 2 D-moll Josefa Bohuslava Ferstra. Jiří Bělohlávek řídí BBC Symphony Orchestra, na housle hraje Ivan Ženatý. Mirka Česarová se s vámi loučí, přeji vám krásný večer.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
2: A tomu říkáte rychle?
4: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, posloucháte Radio Klasik Praha a právě začíná pořad Na osobní notu, kde vás ze studia zdraví Mirka Časarová. Můj dnešní host se rozhodně řadí k takzvaným star klasické hudby a opery především. Zpívá na těch nejvýznamnějších scénách v Metropolitní opeře v La Scale v Pražském národním divadle. Spolupracuje s věhlasnými dirigenty, vynikajícími pěvci, pěvkyněmi, ale nebojí se ani crossoveru nebo intimních písní a přesto stále dokáže působit dojmem obyčejného kluka s veselým úsměvem a nakažlivou životní energií. Kluka, který je neustále v letu. Je to tak, viď? Je tu dnes se mnou Adam Plachetka.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Adame, vítej. My jsme v úvodu slyšeli tvůj hlas, takže bylo jasné, kdo bude dnešním hostem. Zněla nám árie Voka z Čertovy stěny Bedřicha Smetany. Jen jediná mě ženy krásná tvář tak dojala, kterou nahrál Sočer s Ondrejem Lenárdem. Ale ty jsi mě něco naznačil, že tuhle árii si neměl nikdy rád?
1: No, ne, že bych ji neměla rád, ale strašně jsem se jí bál a nechtěl jsem se do ní pouštět podobně jako do Tausendmarka, což jsou opravdu takové ty Smetanovy hodně vysoké baritony. Tausendmark ještě o něco více a musím říct, že teda Tausendmarkovou árii do dneška, ne, že bych neměla rád, ale nerad zpívám a vlastně na koncerty ji nezařazuju téměř vůbec. Jen jediná, už jsem si za tu dobu naspíval a áry jako takovou mám strašně rád a má jí moc ráda žena. Takže na to CDčko jsem jí dal tak trošku z donucení, že mi říkala, že ještě nemám natočenou, že ji natočit musím. Ale od té doby teda jsem jí dal za pravdu, že vlastně i já jsem tam pomalu hlasově dozrál. Vlastně když se vrátím těch 10 let zpátky, kdy se to natáčelo.
0: Ano, to CDčko je z roku 2015.
1: No, a to teda bych řekl, že možná se tím pádem točilo ještě 2014, ale to už nevím jistě. Ale vím, že v té době jsem tak jako začal poťukávat, co bych si ze Smetany mohl dovolit, co bych mohl zaspívat. A začal jsem se zamýšlet i nad celými rolemi. Pomalu vlastně jsem jako Dalibor seděl a Libuše kolem roku 2018. Předtím už jsem to nějak začínal plánovat a vlastně všichni mi říkali, ne, to jsi hrozně mladý, to ještě nemůžeš dělat, to všichni dělali, až když byli vyzrálí. A já jsem tehdy říkal, já vím, že teď to nebude ono, ale chci, až do toho dospěju, tak už ty árie mít naspívaný, jasně, mít je nějakou chvíli v repertoáru, abych v tu dobu se v nich už mohl cítit dobře. A teď teda musím říct, že rok české hudby mi tak aspoň v mých očích dal za pravdu, protože jsem se vrátil k Libuši, zaspíval jsem si Kalinu v tajemství a teď ty věci opravdu se mi zpívají úplně sami a najednou nemusím vůbec řešit problémy, které jsem tam před těmi 10 lety měl.
0: Tak to je ideální stav. Adame, ty působíš, že jsi neustále v letu, ale co dělá Adam Plachetka, když relaxuje? Dokážeš si odpočinout, dokážeš úplně vypnout?
1: Já si dokážu bezvadně odpočinout. Já jsem kačka v tomhle, to je taková, že je naučená, že odpočívat se nesmí, že je potřeba.
0: Tak to my máme ženy, ale v genech.
1: Každou chvíli nějak vyplnit nějakou činností. Já jako jsem schopen se držet v poklusu, když je to potřeba, a pak zároveň nemám vůbec výčitky, když jsem někde sám, tak dva dny nevylez pomalu z postele.
0: A vážně?
1: Prostě jenom dobírat energii, kterou pak můžu vypráskat, až ji budu potřebovat.
0: Jsi spáč, když je to potřeba?
1: No, jak jsi říkal na začátku, že jsem star, tak čím více jsem star, tak... Tak tím horší.
0: Počkej,
1: jsem spáč.
0: Star, ale víš, jak to byla hvězda, to nebylo, že jsi star.
1: No a jako v posledních letech musím říct, že jednak i tím, že jsme navykli vstávání s dětmi do školy a jednak tím, že prostě to nějak asi víc vnímám, tak se velmi často budím se světlem. Což není úplně kompatibilní s tím, že se mi neusíná večer dobře, takže já většinou jako před půlnocí jdu málo kdy spát a jako když jdu většinou plus minus někdy mezi půlnocí druhou, podle toho, co je to za den, když se dostanu do postele, tak pak teda jednak se mi úplně nechce těch 6:30 vstávat a když se no předtím ještě v 5 člověk zbudí se sluníčkem, tak to nepotěší, takže uvidíme, kam se vydáme tímto směrem, ale většinou tak jako jednou za čas, když jsem někde buď sám na koncert nebo mám mezi představeními a nemusím se něčemu věnovat, tak se prostě zatemním, jak se dá. A to jsem schopen jako do 9 klidně se vyspat.
0: No tak do 9 to taky není žádný jako extra čas, hele, to já jsem čekala jiné časové hodnoty. A tak v těch 6:30 se to dá hodit i na kačku, ne? Když tam prostě musí neustále něco dělat, tak může stát,
1: no,
0: s holkama.
1: Ne, tak my to máme tak jako, když jsme oba doma, což je málo kdy.
0: To věřím.
1: Tak v principu to děláváme tak, že kačce míň vadí holky připravovat a mě míň vadí řídit, takže většinou spíš
0: jasně,
1: kačka je vypraví a já je pak odvezu do školy.
0: Odvezeš. Dobře. A dokážeš vypnout od hudby tak úplně, že ji třeba ani neposloucháš?
1: Málo kdy. Jako ticho na jednu z... Já si ho jednou za čas strašně užiju v řádu minut, když si sednu někam na chalupě, na terasu a opravdu je ticho, jestliže jenom ptáčky, nebo ani to ne třeba, tak to se mě chviličku líbí, ale principiálně třeba teď se mi v jednom autě rozbilo rádio. Hrozně rád tím autem jezdím, ale mám s tím problém, protože najednou, jako když jedu jenom po Praze, tak si užívám, že jedu, ale když mám jet někam dál, tak už se mi nechce sedět dlouho v tichu.
0: Dobře, a když není rádio rozbitý, tak co nejradši v autě právě posloucháš?
1: No, nejčastěji asi rozhlas, ať už tedy váš konkurenční veřejnoprávní nebo vás, a nebo to, co se případně učím, opakuju si na koncert.
0: A jasně.
1: Já mám tak jako, já jedu v etapách, to možná, nevím, jestli jsme se už i spolu nebavili, že vždycky si něco najdu, co jsem dlouho neslyšel, co bych si rád poslechnul a pak to poslouchám, dokud se mi to totálně už neomrzí. A měl jsem takový fáze s Migama, s Mládkem, s Voskovcem Verichem, když jsme to točili. A jako vždycky si najdu něco dalšího. Vzpomněl jsem si před lety na písničky Boba a Bobka,
0: Pánu
1: Suchánka,
0: no,
1: Gencera. Jako... A Kačka z toho vždycky roste a objevím něco, co jí extra teda štve, vys třeba Mládková CDčka, Mládková deska tehdy v němčině, kterou jsem vůbec neznal.
0: Tak to já taky neznám.
1: A jsou tam teda skvělý překlad, je to výborně udělaný. A je to jak Karel Gott, takový ten nezaměnitelný akcent. A mně se to jako kombinace všeho strašně líbí, takže jsem s tím taky jezdil v autě jednu dobu pořád a holky si to taky chtěly pouštět, šli Emil Emil a jim lokál Dor by der Fähre. Ale nesměla být v autě Kačka, protože to je jaká pusto, ale aspoň česky.
0: Skvěle. Adame, náš dnešní rozhovor je v skutku takový bleskový, protože ty jsi tady v republice jenom chvilku. Natočíme rozhovor a strašně se mi líbí i výběr tvé dnešní hudby, protože ty jsi řekl, hele, necháme to uzrát až ve studiu. Takže Adame, říkám, teď je čas na hudbu. Co si pustíme?
1: Čas na hudbu. No teď by si to žádalo
0: to
1: nějakou Mládkovou píseň v němčině.
0: Ano, v němčině.
1: Ale já nevím, jestli se můžeme až tak daleko žánrově pouštět. Můžem třeba, když jsem zmiňoval Voskovce Vericha, tak můžem něco z toho našeho společného CDčka s Ondřejem Havelkou.
0: Výborně. A jakou píseň bys vybral?
1: Můžem buď to tu titulní, nebo je tam spousta, protože vlastně my jsme šli třemi různými instrumentačními cestami, jednak to úplně původní dle nahrávek Ježkova orchestru, potom tam zaranžoval dvě věci Petr Vajsár, a mezi tím je takový to nejnašlápnutější, nejbigbeatovější vzor nahrávky Verichových nahrávek s orchestrem Karla Vlacha z 50. let.
0: Aha.
1: A ty mají prostě za mě úplně jako nejkrásnější energii, nebo je to takové opravdu, že to z toho hřine. Ty Petrovy aranže jsou hrozně zajímavé, hrozně hezký, takový meditativnější. A ten zase čistý, starý swing má taky svoje kouzlo, ale jako mému vkusu nejblíž asi je ten bigbeatovější zvuk.
0: Tak pojď vybrat
1: něco takového, buď tak, buď nebe na zemi, nebo v

0: Dozněla nám skladba Nebe na zemi, poslouchali jsme hlas mého dnešního hosta Adama Plachetky, společně s ním tak také zazněl Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Adame, my jsme tedy nakousli, co posloucháš v autě a co posloucháš v autě s dětmi a co třeba ty, děti a sport. Jsou nějaké činnosti, které provozujete společně, co se týká sportu?
1: No, je jich pomálu. Já málo kdy až špatně hraju golf. Před pár lety jsem začal a vůbec na to není čas, takže většinou jdu maximálně na chvilku na driving nebo na nějakou tréninkovou jamku a v hřiště jdu tak jako jednou, dvakrát za rok, když se zadaří. Ale hrozně mě to baví a holky teď byly už po několikáté u kamarádů ve Znojmě na takovém příměstském táboře v golfu. Takže hrajou jako Áďa, bych řekl, pomalu možná líp než já. A Bája se v tom zatím tak jako hledá, protože ta je maličkatá, ale baví jí to a mám z toho radost. Tak jsme si právě, když jsme byli u Kačky v Anglii, vzali sebou hole, že budeme chodit, ale zjistili jsme, že i driving nebo nějaký jenom tréninkový jamky, že jsou buď pro lidi, co mají zaplacený green fee na ten Jasně. den, anebo pro členy. Takže jsme paradoxně v Anglii, kde jsem si říkal, že bude nám golf lézt ušima, nenašli v hřiště, kam bychom mohli jenom tak na půl hodinky zajít a zase jako platit si 18 jamek, když bychom ušli maximálně 3.
0: To nemá smysl, bylo tak líto. Úplně, no.
1: Takže to jsem se těšil, že budeme provozovat společně. Holky už obě jezdí na kole, tak jsme akorát s Kačkou řešili, že bychom si možná mohli pořídit kola. My dospěláci nemáme.
0: Ne.
1: No a jinak jako si holky sportu Ádě víc do umělecka, Báje víc do sportu, ta si teď prosadila. Mě hrozně si přála příští rok zkusit judo, tak jsme ji akorát teď zapsali na judo a má gymnastiku. Takže
0: to je správný, děti mají jako zkusit všechno.
1: No,
0: a tak
1: ho psá všude. Áďa by se ráda vrátila k tenisu, protože vlastně během pandemie, jak nebyly pravidelné tréninky, tak jsme z toho tak jako vypadli, už jsme se k tomu nevrátili. Ale je málo dnů v týdnu, prostě je to šílený, že když my jim zase nechceme dávat víc než jeden kroužek denně a když prostě má člověk
0: do
1: jeden denně, tak je to pět kousků a
0: jasně,
1: s tím končíme a ještě sbor má vlastně dvakrát za týden. Držíme ji jako čert od kříže od koncertního oddělení, protože ty mají 3 zkoušky
0: jasně.
1: denně. Takže to by bylo ještě horší. No a vlastně
0: takže holky jsou akční, takhle chtěli by víc?
1: Jo, určitě. No. A právě i na ten golf, a to bychom si rádi někdy dělali čas třeba o víkendech, ale málo kdy to vyjde tak, abychom všichni měli čas ve stejnou dobu.
0: A proč zrovna golf? Kdo tě jakoby nalákal na golf, nebo bylo to v tobě?
1: No, bylo to ve mně, takže

0: jsem si s x kamarádama říkal, že to bude dobrý sport, až budem starý, až nezvládnem hrát nic jinýho.
1: Až budeš star, jasně.
0: Až budem star, tak, že se do toho pustíme a já jsem pak u našich partnerů v Litoměřicích autohorejsek byl přezouvat nebo měnit auta a z nějakého důvodu prostě jsme tam chvíli čekali a s Rendou Horejskem jsme si šli sednout do kavárny v golfovém klubu, který tam mají za rohem. No a přišel tam k nám pan, teď nevím, jestli to byl ředitel nebo majitel a ptal se, jestli hraju. Já jsem říkal, že ne, že na to mám ještě čas, a že to tak jako za 10-15 let. A on říká, no víte co, jestli s tomu někdy chcete věnovat, tak vám doporučím se ten základní švih naučit čím dřív, tím líp. Že? On je to takový zvláštní pohyb, který to tělo se s každým rokem učí obtížnějc. A když teďka tomu věnujete jenom jako půl roku a pak na 10 let se na to vykašlete, tak se vám za těch 10 let bude začínat výrazně líp, než když byste opravdu začínal.
1: Je to jako
0: jízda na kole, jo? A s tím, že jako zapomíná se to, ale nějak tam ten pohyb utkví, jako je to aspoň ten základ toho. No a tak mi to začalo vrtat hlavou a pak jsem se v následujících týdnech bavil s několika těma kamarádama a zjistil jsem, že všichni to, co budem hrát, až budem starý, už dávno hrajou. Tak jsem si říkal, že bych to mohl taky zkusit. A hrozně mě to začalo bavit, ale je to časově šíleně náročný a jako vlastně sám před sebou si to nevyargumentuju, když jsem doma a vím, že mám jako chvíli času, co můžu strávit s rodinou, tak z toho napůl prostě neodjedu pryč.
1: Jasný, no.
0: Ale zároveň mě těší, že holky už dorůstají do věku, kdyby se to dalo podnikat jako rodina, zábava a v tu chvíli teda věřím, že se do toho opřu víc i já.
1: Vidíš, to mě k tobě golf vůbec nesedí, ty mě přijdeš tak neskutečně energický a mám pocit, že v tom golfu to ze sebe člověk vůbec nemá šanci dostat.
0: No tak on, kor při tréninku se toho odpálí jako strašně moc.
1: Jo, to je vlastně
0: a
1: pravda.
0: Je to, mně se na tom líbí, že je to strašně podobné zpívání v tom, že to musí být všechno naprosto jako přírodní, přirozený, ale přitom člověk úplně přesně musí vědět, co dělá. A většinou ten nejlíp odpálený míček dá nejméně práce a je takový nejuvolněnější. Je to úplně vlastně to samé. Nedá se to vydřít silou, když do toho někdo jde na sílu, tak akorát mu to tak daleko neodletí. Je vlastně úplně to samé, co tón. Takže jako v tomhle tom tam vidím podobnosti, které se mi líbí a ještě vlastně je to něco, co se dá dělat i jako společenská zábava.
1: Jasně, ano.
0: A prostě se mi líbí ta pohra okolo toho a to, že se člověk musí donutit soustředit. Můj hlavní problém je, že tím, že většinou trénuju, tak pak mám jako psychický problém přehodit na to, že teď najednou záleží na tomhle jednom míčku. Ne? Že to byl vlastně jako můj asi největší problém s tím, že jsem už vlastně od dob, kdy jsem hrál hokej a když jsem dělal všechny možné sporty, byl zvyklý, že když se mi něco nepovede, tak potom musím o to víc zabrat a dá se to spravit. A u toho golfu, když prostě odletějí blbě tři míčky, tak jako pak už člověk jenom musí nějak dojít to hřiště a ví, že to jako nedožene. Takže s tímhle tím se srovnat to jako je největší asi oříšek, ale jinak si myslím, že už pomalu se dostávám do věku, kdy je takováhle zábava fajn.
1: To přirovnávání k tomu zpěvu je teda fakt geniální. Pojďme tedy od golfu opět k muzice, co si pustíme dál?
0: Můžeme, tak mohli bychom si, i když teda Intergramový účet mě nebude mít rád, tak bychom si mohli pustit někoho jiného, třeba taky zase pro změnu. Něco sportovního. Je, mohli bychom najít, když jsme se bavili o golfu, Bryn Terfel má na, teď nevím, jestli posledního, předposledního CDčko, golfovou písničku, kterou zpívá.
1: Tak to nám to krásně zapadlo, pustíme si The Golf Song, který naspíval Bryn Terfel a Rob Brydon za doprovodu České filharmonie.
2: Every month of the year, when it's stormy or clear, there's a place you can always find me. Very calm and serene, looking down at the green,

0: Poslouchali jsme píseň o golfu, takzvanou The Golf Song, kterou naspíval Bryn Terwel se svým kolegou Robem Brydenem, a to vše za doprovodu České filharmonie. A tento song vybral můj dnešní host, zapálený golfista, který by si na něj ale přál najít více času.
1: Který ne a nechytit.
0: Basbaritonista Adam Plachetka. Adame, jaká je tvoje představa vysněné dovolené?
1: No, moje vysněná dovolená by byla exotická dovolená, kde se nemusí sedět dlouho v letadle.
0: Aha.
1: Už jsem si xkrát říkal, že když jsem ve Státech, takže bych si mohl zaletět do Karibiku na pár dní nebo někam takhle, protože jako ta myšlenka sama o sobě se mi líbí, ale když je to vykoupeno 7 hodinama v letadle, tak jako šílen. Rozhodně radši pojedu někam jinam, někam blíž.
0: Do Chorvatska, 13 hodin.
1: Já ani tady, my jsme lítali leta na Zakynthos, který má spoustu výhod, jednak pro děti je to skvělý, že Laganas je v zátoce, která je mělká, je tam písek, nejsou tam vlny, jsou tam želvy.
0: Aha, krásný.
1: A jako pro děti to bylo úplně skvělý. A hlavně, co teda právě zase nahrávalo mě, je, že je to blíž než Kréta a tyhle ty spodní ostrovy, takže je to vlastně asi 2 hodiny letu z Prahy, 1,5 hodiny z Vídně. A na letišti člověk skočí do taxíku a za 5 minut, za 10 minut je na pláži. Takže jako logisticky je to sen a i se zřejmým zařízením to bylo skvělý, ale zároveň ten Laganas je takový jako party strip, že tam je velká ulice, kde jsou všude kluby.
0: Aha.
1: Bývalo to tak, že když to pak člověk věděl, tak prostě bydlel jinde a byl klid a teď se ten party duch města rozpíná dál a dál a už před ním úplně není úniku, už nám to tentokrát přišlo, je to opravdu hodně. A zároveň holky se dostávají do věku, kdy už začínají vnímat ty památky a tak jsme si říkali, že letos teda jsme dovolenou u moře neměli, protože jsme byli s Kačkou v Anglii.
0: Ano.
1: Ale jinak jsme si říkali, že asi přišel čas zkusit něco jiného, třeba kde budou vykopávky, nebo možná úplně jinam než do Řecka, ale prostě zkusit to pojmout trošku víc jako i poznávací už zájezd, protože v loni, když jsme byli, tak jsme si půjčili 4 kolky terénní a holkám se to strašně líbilo,
0: že
1: jsme projížděli půlku ostrova. No, takže Zakynthos asi pomalu bude minulostí, ale jako splnil úplně skvěle svoji funkci a to vlastně bych já dovedl považovat za ideální dovolenou v reálném světě.
0: A kdyby ses nemusel rozhodovat podle dětí, ale jenom podle sám sebe, tak seš raději typ, který leží na pláži, anebo právě radši vyrazíš po těch památkách, anebo třeba do hor?
1: No, pláž mě baví chvilku, to je kompatibilní s tím začátkem, že nemám problém opravdu na chvíli se vyvalit a na všecko se vykašlat. Ale to mě baví tak jako 3 dny, pak už bych něco podnikal a vlastně upřímně, kdybychom se měli vrátit do pandemie, tak když jsme byli ve Znojmě ve sklípku, tak vlastně tam bylo úplně nejlíp a člověk se může projít po přírodě. Chodili jsme pomáhat kamarádům do vinohradu a dělali jsme různé stavební úpravy, když na to byl čas, všude možně. Tak to si myslím, že jako za mě ideální dovolená, víceméně i ideální život, kdyby na něj někde něco mezi tím vydělávalo.
0: Jasně, no, to je pravda. A nemusel to být člověk sám, že jo?
1: No.
0: Když odpočíváš, tak raději film nebo knížka?
1: No, bohužel asi film musím.
0: Proč
1: uznat,
0: bohužel?
1: No, tak je to můj neduch, za který jsem rád, že jako nerad, že ke knížce si sednu méně často, než by asi bylo záhodno, ale zároveň bylo by to asi terapeutické, ale nějak opět je tam ten časový faktor, že
0: jasně.
1: Je halt jednodušší si najít 1,5–2 hodiny na film, než 3 dny na knížku.
0: A co jsi viděl třeba zajímavého v poslední době? Nebo jaký máš rád typ filmu? Co tě láká?
1: No, tak jako s holkama samozřejmě všechny možný animáky
0: jasný,
1: a dětský
0: jasný,
1: a tak, takže toho mám nakoukáno víc, než bych asi
0: chtěl.
1: Vlastně nevím, no asi jako dobrá komedie nějaká mě nejvíc pobaví. Přijel jsem hodně koukal zamlada na horory a z toho teda mám pocit, že už jsem jako pomalu vyrost, že jednak se teď točí už zase tak nějak jako trošku jinak. Mám pocit, že
0: jo, no.
1: Už je
0: a
1: to takový navoněný
0: propadli,
1: zase.
0: No.
1: Takové, už to není taková jako syrová zábava,
0: aha,
1: jak to bývala. Ale nevím, no hodně, já jsem začal koukat před lety na stand-up dost.
0: Jasně, aha.
1: Ještě teda jsem se neobjevil úplně český stand-up, ale hrozně mě baví jako koukat do těch střev a pouštět si tu věc víckrát, abych viděl jako stavbu těch příběhů a prostě lingvisticky, jak se opravdu takový ty lidi, co se v tom hodně vyžívají, typu Anthony Jeselnik nebo Ricky Gervais, který teda jako říká, že vlastně improvizuje, a myslím si, že to má hodně dobře upečený. Teď nedávno, vlastně nebudu říkat, že to je dneska, vyšel Jim Jeffries novej. Tak jako takovýhle typ mě baví, protože opravdu je vidět Norm MacDonald. Třeba jsem včera akorát si pouštěl ten jeho poslední, ty jsi viděla.
0: Ne.
1: Vlastně to natáčel, jenom už nešel na operaci s čepicí u mikrofonu a před monitorem sám, jako bez lidí. Jenom čte to, co se pak nikdy už nedostalo na jeviště.
0: Aha.
1: Ale to zase přesně jako na tom je vidět, že úplně přesně ví, jaký tam budou reakce publika, kde počkat jak, kde si nechat pauzičku, i když tam ta reakce není a člověku je jasný, že by tam přesně taková byla. Tak to jako to opravdu teda je za mě velký umění a mně se to líbí i jako pro vlastní práci, že když pak se dělá nějaká komická záležitost, tak se snažím z toho nasát jako práci s publikem a nějakou jako zpětnou vazbu.
0: A dokážeš si představit sám sebe, že bys takhle stál před lidmi a mluvil? Protože já myslím, že ty bys na to měl.
1: Mě by to strašně bavilo, abych to hrozně jako chtěl zkusit a zároveň si nejsem jistý, že bych vymyslel dost materiálu, aby byl kvalitní a abych s ním byl jako sám spokojený, abych zvládnul naplnit večer. To si myslím, že je opravdu velký kumšt. Já si myslím, že já, kdyby něco, tak spíš jsem jako z té české školy typu Zdeněk Izer, že prostě
0: jasně,
1: jako
0: forky.
1: Víc mě baví vykládat vtipy, než vymýšlet vtipy.
0: Aha, jasně. Pojďme si teď pustit něco třeba veselýho, pohádkovýho, co bys vybral?
1: No, můžem, jestli nevadí, že to bude delší.
0: Vůbec nevadí.
1: Tak pohádky třeba, pohádka co jiného než Popelka.
0: Jasně.
1: A za mě teda rozhodně radši ta Rossiniho než Masnetova.
0: Dobře.
1: A to je jedna jako z mých nejoblíbenějších basových árií, La Delcel a Lidoro.
0: A máš nějakého oblíbence, který bude zpívat?
1: Tak můžeme zkusit Sema Raimiho třeba.
0: To by mohlo klapnout.

0: Dozněla nám árie La del Ciel, árie, kterou zpívá Alidoro v Popelce Joaquina Rossiniho a zpíval nám basista Samuel Raimi. Se mnou ve studiu sedí basbaritonista Adam Plachetka. Adame, ty tady neustále mluvíš o Kačce. Mně je naprosto jasné, že 99% našich posluchačů ví, že tvoje žena je operní pěvkyně sopranistka Kateřina Kněžíková, ale kdyby to 1% nevědělo, tak jsme to raději uvedli na pravou míru. A ty mě musíš jednu věc odpustit. Já totiž příští týden tady budu mít tvoji paní Katku pořadu a to si prostě říká
1: to,
0: o jedno.
1: To ti odpustím.
0: To mi odpustíš, jo.
1: To domluvila ta sama publicistka, to je v pořádku.
0: Ale já toho nemohu nevyužít a chci se vás zeptat na ty samé otázky a pak si porovnat, jak mi kdo odpověděl.
1: Jo, to je v pohodě. Já už jsem stejně nechtěl být ženatý, takže...
0: To neříkej.
1: Uvidíme, jestli projdu.
0: Dobře. Co Katku zaručeně rozčílí?
1: Já? Ne, myslím si, že ji rozčílí, když lidi nedělají jako svoje maximum, když se dostatečně nesnaží, když ví, že mají navíc a nedělají to.
0: Protože předpokládám, že Katka jede vždycky na maximum, viď? A taky
1: minimálně.
0: Minimálně, jasně, ona jde ještě dál. Čím bys jí ty udělal největší radost, nebo čím jí uděláš největší radost?
1: No, když udělám něco, co nečeká, co jí potěší.
0: Co to třeba je?
1: No, drobnosti.
0: Že třeba přijdeš domů.
1: Třeba, že přijdu domů, nebo třeba, že nepřijdu domů. Ne, jako opravdu takový každodenní drobnosti, protože je o mnoho romantičtěji založená než já a já jako na to musím myslet občas, abych jako se dostatečně věnoval a myslím, že jí udělá radost, když se to dostaví, když se to podaří.
0: To je hezké, Adame, já se samozřejmě budu ptát i Katky, takže se vrátím ještě vlastně k té předchozí otázce. Co zaručeně nejvíc rozčílí tebe?
1: Mě rozčílí málo co. Mě rozčílí, když někdo dělá zbytečně dusno a... kazí atmosféru, kterou jsem teď viděl nějaký rozhovor se Samuelem Jacksonem a on říká prostě jako základ, jo, to je strašně jednoduchý, jenom prostě přijdu, jsem hodnej na všechny, protože tam všichni, nebo chovám se hezky ke všem, protože všichni tam přišli do práce a všichni prostě chceme mít co nejhezčí den. Tak jako mě štve, buď teda, když někdo neumí to, co má dělat.
0: Jasně, ano.
1: Když přijde režisér na zkoušku a neumí číst noty, tak to bych jako vyletěl z kůže.
0: No, to věřím.
1: Když člověk pak ví, že s ním musí strávit 5 týdnů někde bez rodiny a dalo se to stihnout úplně v pohodě za 2 líp bez něj.
0: Jasně.
1: No, tak jako buď teda takováhle nekvalifikovanost, anebo prostě zbytečný nějaký pnutí, který nikdo nepotřebuje.
0: A čím tobě Katka udělá největší radost? Když přijde nebo nepřijde domů?
1: Ne, mě udělá největší radost, když má radost.
0: To je hezký, to je hezký. A Adame, jaké je Katky nejoblíbenější jídlo? Nemusí to být jenom jedno. Co ráda jí?
1: No určitě máme kousek od domova skvělou hospůdku, takovou jako opravdu tradiční český hotovky. A tam chodíme hrozně rádi na jako ledacos, protože to dělají opravdu skvěle, poctivě. Všechno možný, určitě jako nějaký losos, saláty a ledacos. Teď jako zrovna v té Anglii jsme hodně dělali vlastně všecko na grilu a k tomu nějakou jenom na páře zeleninu a tak. Myslím si, že jako, měli tam manga skvělý, nakrájený už hotový, tak to taky jelo pořád. Takže jako teď z těch posledních měsíce dvou si myslím, že tohle to by se dalo vzít.
0: A to se řadí i k tvým oblíbeným jídlům? Platí to i pro tebe?
1: No, že mi vlastně stačí jako jednoduchá věc na grilu, jo. A zároveň jsem takový, jako buď taky nějaký ty hotovky, italskou kuchyni mám rád, víceméně, když bych měl denně řízek, tak by to taky nebude vadit. Takže jako já nejsem schopen říct jedno jídlo, ale je to tak jako, za mě čím jednodušší, tím lepší. Což si myslím, že tak nejkačka.
0: A poslední otázka a vím, jak odpovíš. Kdo doma rozhoduje?
1: No, přesně tak.
0: Dobře, Adame, náš hovor se pomalu blíží ke konci. Jsme na začátku nové sezóny, pojď nám ještě říct, co tě čeká.
1: No, já začínám sezónu, je to zajímavý, že se tady povídáme a přitom jsem v New Yorku.
0: To je zajímavý.
1: Začínám sezónu vlastně 3 měsíci v New Yorku, protože napřed dělám Leporella v Donu Giovannim a během představení už zkoušíme Carmen, kde teda poprvé se konečně dostanu ke Escamilliovi, na což se jako těším. Já jsem ještě nikdy nedělal Escamillia, protože mi to nabízeli hrozně moc, když mi bylo mezi 20 a 25. Jasně, a to jsem si na to netroufal, myslím si, že jsem si na to netroufal velmi správně. A když jsem se konečně odhodlal, tak jednou teda, jak byla teďka Kačka v Glyndebourne, tak už jsem byl domluvený, že to udělám v Glyndebourne před lety. A v tu samou dobu mi nakonec nabídli v Salzburgu Figarku a usoudili jsme s agentem, že to je jako hlasově zdravější.
0: Určitě,
1: a
0: jasně,
1: jako vhodnější
0: ano.
1: Volba. Takže ne, že bych chtěl měnit festivaly, ale prostě kvůli roli jsme se rozhodli, že se omluvíme tam, jestli to akceptujou, a oni byli hodní, vypustili mě ze závazku. No a potom teda jsme nějakou chvíli to pustili z hlavy a pak jsem kolem někdy roku 2020 měl dvě nebo tři produkce domluvený a všechny popadaly během pandemie.
0: Jasně, no.
1: Takže se to zase odsunulo, už když jsem já vlastně úplně nechtěl. No a teď mě to teda poprvé čeká a jako na jednu stranu spousta kolegů mi říká, ježišmar, to nedělej, to je strašná role, všichni to nesnášejí, ale já si myslím, že jsem přesně tak jako hlasově ten meziobor, kterýmu to sedí, kterýmu to zpívá dobře, a Ari dělám leta na koncertech a
0: jasně,
1: nikdy jsem s ní neměl problém. Takže si myslím, že jako to dobrá volba bude a že naopak by to třeba mohla být role, která se zařadí k těm, ke kterým se budu rád vracet. Ač je teda vlastně krátká, jako člověk to nemá šanci vybudovat nějaký dramaturgický oblouk, ale
0: je efektní.
1: Ale přesně tak, ale je to hezká písnička, pak si dáš kafe a pak když naduje toho.
0: Paráda.
1: No a potom mám takovou smršť koncertů tady před Vánoci, protože jak se vrátím po 3 měsících, tak jsme se snažili tam toho napumpovat, co se vešlo.
0: Tak to je dobrá zpráva pro nás.
1: No, máme tam jako po vlastech českých, budeme hrát s Davidem Švecem Zimní cestu, na což se těším celý cyklus v Brně a v Jeseníku. Pak je tam vánoční koncert v Litomyšli, jeden vánoční koncert máme s Kačkou společně ještě s Peťou Popelkou ze Symfonikoma ve Vídni a dvě představení Tajemství a teď si nevzpomenu, jestli ještě na něco zapomínám, ale do toho se začíná už zkoušet Zlatorýna v Národním divadle, se kterým strávím vlastně leden, únor.
0: Adame, to jsou nádherné plány, já ti držím palce, aby všechno klaplo, aby si byl zdravý a vše se dařilo. Moc ti děkuji, že jsi dnes přišel a než se rozloučíme od mikrofonu, tak nám prozrať, co si pustíme na závěr.
1: Tak nějaký muzikál, tak můžeme dát This is the Moment.
0: Super,
1: z Jekyll a Hyde.
0: Takže máme tu This is the Moment, Jekyll a Hyde a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se loučí Mirka Časarová.
1: A Adam Plachetka, děkuji za pozvání.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
10: Ladíte Klasik Praha.
11: Koncert bez smokingu vám přináší
10: Klasik Praha.
12: Dnešní koncert bez smokingu na Klasik Praha bude věnován hudbě anglického skladatele přelomu 19. a 20. století Edwarda Elgara. Poslechneme si jeho opus 19, koncertní předehru Froissart a opus 55, symfonie číslo 1 a Zdur. Koncertní předehra Froissart byla inspirována letopisy Jeana Froissarta ze 14. století. Jean Froissart byl francouzský básník a kronikář, člen družiny Václava Lucemburského. Autor takzvané kroniky stoleté války, která zachycuje události okolo vleklého sporu Anglie s Francií a mimo jiné také podle očitého vyprávění vojáků popisuje průběh bitvy u Kresčaku, kde padl český král Jan Lucemburský. Elgárová koncertní předehra vznikla v roce 1890, a to na objednávku festivalu ve Worcesteru, a byla skladatelovým prvním větším dílem pro orchestr. Druhým dílem, které si dnes večer poslechneme, bude Elgárova symfonie číslo 1 a Zdur. Ta měla premiéru v anglickém Manchesteru 3. prosince 1908. Elgár na ní pracoval prakticky celých 10 let a její provedení bylo provázeno velkým očekáváním. A nutno říci, že skladatel očekávání vskutku naplnil. Kritika symfonii přijala s nadšením, The Musical Times premiéru popsal jako okamžitý a fenomenální úspěch a symfonie se hned v prvním roce po svém uvedení dočkala několika stovek uvedení nejen v Británii a kontinentální Evropě, ale i v Americe. Dnes večer obě Elgárova zazní v podání Philharmonia Orchestra a řídí Andrew Davis. Tak tedy pěkný poslech.
10: Koncert bez smokingu
11: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.
1: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
2: Milí posluchači, zdraví vás Stanislav Předota. V dnešním pořadu Švédský stůl na stanici Klasik Praha bych vám chtěl pustit CD souboru Orchestra of the Age of Enlightenment, které bylo natočeno v roce 2000 a jmenuje se Italské barokní koncerty. Najdeme na něm celkem 7 koncertů, přičemž do našeho dnešního pořadu se nám jich vejde pouze 5. Jejich autory budou ve chronologickém pořadí Stradella, Corelli, Scarlatti, Castrucci a Geminiani. Nejstarším z těchto autorů je Alessandro Stradella, narozený roku 1643. Pocházel ze šlechtické rodiny a byl to především operní skladatel. Kromě toho ale pochopitelně komponoval také oratoria a chrámovou hudbu. Jeho nátura byla asi poněkud divočejší. Kvůli spronevěře a milostným pletkám byl natrvalo vykázán z Říma a tak se usadil v Benátkách. Úplně stejná situace s něžnými zálety se ale opakovala i zde a tak opět prchal, tentokrát do Janova, a protože ani tam si nedal pokoj, byl nakonec zavražděn bratry, jimž svedl sestru. Toto vše ale nic nemění na tom, že ve své době to byl jeden z nejuznávanějších hudebníků a že právě jemu můžeme vděčit za rozvoj koncertní formy Concerta Grossa. Tato forma využívá střídání malé solistické skupiny zvané concertino se zvukem celého orchestru, zde nazývaného grosso či ripieno. My si teď od Stradelli poslechneme sonátu Di Viole, která v rozporu s jejím názvem není vlastně sonátou, ale ve skutečnosti je jednou z vůbec prvních skladeb typu Concerto Grosso. Solistická skupina zvaná Concertino je zde složena ze dvou houslí a loutny a uslyšíme ji hned na začátku první věty. Skladba má celkem věty 4 a všechny jsou založeny na tomto kontrastu mezi malou solistickou skupinou a celým orchestrem. Obě skupiny si často odpovídají, je to opravdu jakýsi hudební dialog.

Stradelův hudební odkaz dále rozvíjel o 10 let mladší Arcangelo Corelli, narozený roku 1653. Byl to nejen vynikající skladatel, ale i skvělý houslista, který se zasloužil o zdokonalení houslové techniky. Jeho jediná sbírka koncertů s opusovým číslem 6 byla vydána v Amsterdamu v roce 1714, rok po jeho smrti. Obsahuje 12 koncertů, které můžeme zařadit do dvou hlavních typů. 4 z těchto koncertů jsou da camera, komorní, tedy světské, úzce spjaté se stylem taneční svity. Zbylých 8 koncertů je da chiesa, jsou určené pro církevní příležitosti. V těchto koncertech se často střídají pomalé a rychlé pasáže a k tomuto kostelnímu typu patří také následující Concerto Grosso D-dur. Typického střídání malé solistické skupiny s celým orchestrem si můžeme všimnout hned v první větě. Začíná pomalým orchestrálním largem, na nějž postupně navazují 3 rychlé úseky, hrané 2 sólovými houslemi a violončelem. Tyto 3 rychlé vstupy jsou pokaždé zakončené adagiovou orchestrální kadencí. Také další z celkem 5 vět využívají tento princip kontrastu temp a obsazení a celé Concerto Grosso končí živým allegrem, jehož velmi rychlé trioly přispívají k radostnému tanečnímu charakteru.

Posloucháte stanici Klasik Praha a na ní právě teď pořad Švédský stůl. V tomto pořadu pravidelně představuji zajímavé nahrávky, které by neměly uniknout vaší pozornosti. A jednou z nich je také CD Italské barokní koncerty souboru Orchestra of the Age of Enlightenment. Tento orchestr, jehož název v překladu znamená Orchestr doby osvícenství, byl založen roku 1986 v Londýně a záhy se vypracoval na jedno z předních světových těles v oboru autentické interpretace. Spolupracuje s vynikajícími dirigenty i solisty, koncertuje po celém světě a nahrává velmi ceněné desky. Jedná se opravdu o špičku v daném oboru a doufám, že to je jasně slyšet i z nahrávky, kterou právě posloucháme. Dosud zazněly dva koncerty od skladatelů Stradelli a Corelliho, pokračovat teď budeme hudbou Alessandra Scarlattiho. Narodil se roku 1660 na Sicílii a je představitelem takzvané neapolské operní školy. Svých prvních úspěchů dosáhl v 19 letech svými operami uváděnými v Římě, ale kromě Říma žil střídavě v Neapoli, Florencii, Benátkách a Urbínu. Jako hudební pedagog vychoval nejen své dva syny, velmi úspěšné skladatele Doménika a Pietra, ale k jeho žákům patřili také Händel, Hasse a Quanz. Pustíme si teď Scarlattiho symfonii de concerto grosso číslo 2 C-moll. Na rozdíl od předchozích dvou koncertů se jedná o skladbu zcela jiného charakteru. Není tak prvoplánově radostná a taneční, je vedena v mnohem upjatějším a archaičtějším duchu a je celá poněkud melancholičtěji zabarvená. Concerto grosso začíná úvodní fugou, která svou vážností jakoby spíše patřila do církevního prostředí. Konkrétně o této fuze se také zmiňuje a velmi vysoce ji cení i hudebník a cestovatel Charles Burney. Druhá věta gráve přináší ještě vážnější a štruchlivě slavnostní náladu a jisté dávky melancholie se nezbaví ani závěrečný menuet.

Orchestra of the Age of Enlightenment, orchestr doby osvícenství, zahrál koncerto grosso číslo 2 C-moll od Alessandra Scarlattiho. Ohledně skladatelů postupujeme chronologicky a dalším v pořadí je tedy Pietro Castrucci, narozený roku 1679, opět velmi úspěšný houslista a skladatel. Castrucci byl v Římě žákem Arcangela Corelliho, jehož hudbu jsme již dnes poslouchali, a pak přesídlil do Londýna, kde byl dlouhá léta koncertním mistrem Handlova operního orchestru. Na představovaném CD najdeme Castrucciho Concerto Grosso D-dur, které opět přináší typickou bezstarostnou radostnost, kterou od italské hudby tohoto období očekáváme. Skupina Concertino je zde tvořena dvěma sólovými houslemi. Skladba má 5 relativně krátkých vět. Zajímavé rytmické schéma uslyšíte ve čtvrté větě s tancem Gavotta, která je založena na obráceném tečkovaném rytmu. Říká se mu lombardský rytmus, nebo také francouzsky saccadé, či anglicky scotch snap.

Doznělo Concerto Grosso D dur od Pietra Castrucciho a zbývá nám čas už jen na jeden koncert, který bude od nejmladšího ze zde zastoupených autorů, Francesca Geminianiho. Narodil se roku 1687 v italském městě Lucca a mezi jeho učitele patřili i autoři, jejich díla jsme dnes již poslouchali, Alessandro Scarlatti a Arcangelo Corelli. Po neapolském kapelnickém období působil Geminiani v Paříži, Londýně a irském Dublinu, kde zemřel roku 1762. Jeho koncerta grossa i desítky houslových koncertů jsou vysoce ceněny. Za svého života byl ale oslavován především jako houslový virtuos. Jeho hra prý byla velmi energická, až kvůli tomu získal přezdívku, doufejme, že snad dobře míněnou, Il Furibondo. Zuřivý. Jeho koncerto grosso číslo 12 D-moll La Folia je hudbou velmi ušlechtilou a brilantní zároveň. Jedná se o přepracování Corelliho houslové sonáty La Folia, což můžeme přeložit jako bláznovství, pošetilost či vrtoch. Jednovětou sonátu obdařil o další náročné technické finesy a ozvláštnil střídáním sólových a orchestrálních pasáží. Na začátku zazní téma, které je pak následováno 25 variacemi. Corelli, autor původní sonáty, prý toto zpracování velmi oceňoval.

0: Doznělo Concerto Grosso číslo 12 D-moll La Follia od Francesca Geminianiho. V podání skvělého souboru Orchestra of the Age of Enlightenment jsme v uplynulé hodině vyslechli 5 koncertů z CD Italské barokní koncerty, které bylo natočeno v roce 2000 a které vám s radostí představil autor pořadu Švédský stůl Stanislav Předota. Již nyní se těším na další setkání.
1: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule. Posloucháte Klasik Praha.